0: překročení povolené rychlosti, které ještě mohou řešit na místě. To znamená, že šofér jel v obci nejvýš do 40, mimo obec do 50 km nad limit. Od předloňska ale přitvrdil zákon a za chyby se v kraji platí zhruba třikrát víc. Dřív šlo některé případy vyřešit pokutou od 100 korun. Novela ale stanovila nejnižší možnou hranici. Ta je při rychlosti vyšší o více než 10 km v hodině 1500 korun. Klára Fajstová, Radio Impuls, Plzeňský kraj.
1: Francouzský parlament definitivně schválil zákon, který za přísně stanovených podmínek umožňuje nevyléčitelně nemocným pacientům podstoupit asistovanou sebevraždu. Smrtící látku si bude moci aplikovat sám pacient, případně mu ji v situaci, kdy toho nebude fyzicky schopný, bude moci podat lékař. Dva velcí soupeři dobojovali. O nejprestižnější fotbalovou trofej si proti Španělsku, které vyřadilo Francii, zahraje Argentina, která nakonec v posledních minutách zápasu dorovnala a nakonec porazila Anglii 2-1. Čekáme oblačno až polojasno, zprvu budou doznívat dešťové přehánky, takže může být i zataženo, postupně se objeví přehánky a ojedinělé s bouřkami, večer by ale měly srážky ustávat. Naměříme 25 až 30 stupňů, na jižní Moravě až 32. Končí zprávy s Honzou Vargou.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Máš má ovečko dávno spát, i píseň ptáků končí.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Přicházel s rosou každé ráno, na dveře psal mi, že je sám.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Dej

0: České písničky 60. až 80. let. Celý den. Rádio Český impuls.
1: Budu zpívat, prosím, kdo chce, ať píská. Mě to nerozhází, světem s tuškou chodím a pytlák říha mě doprovází.

0: Začínají zprávy s Honzou Vargou, hezký poslech. Sněmovna schválila obnovení elektronické evidence tržeb od příštího roku. Nově bude bezpapírová a zahrne i bezhotovostní platby s cílem narovnat trh a přinést státu až 14 miliard korun. Součástí schváleného balíčku, který míří do Senátu, je i řada daňových úlev, které podle analytiků reální rozpočtový výnos výrazně sníží. Vrací se například školkovné, sleva na studenta, osvobození z propitného, 12% DPH na nealko v restauracích a zdvojnásobuje se limit pro povinnost podávat daňové přiznání na 100 000 korun ročně. Drobnější živnostníci v paušálním režimu budou moci být z evidence zcela výjimuti. Filip Turek odmítá vinu za pondělní nehodu v Praze a tvrdí, že řidiči nemocniční Fabie strhnutím volantu zachránil život. Europoslanec se ohradil proti zprávám médií o vážném stavu druhého řidiče a řekl, že muž je už doma s pouhým odřeným loktem, přestože záchranáři původně mluvili o středně těžkém poranění hlavy. Policie viníka střetu zatím neurčila a Turek v případě prokázání své viny slíbil rezignaci na post vládního zmocněnce pro Green Deal, ze kterého dočasně odstoupil. Podle dopravních expertů bude pro vyšetřování klíčové posouzení místního značení a také to, jestli řidič převozové služby splnil povinnost dbát zvýšené opatrnosti při případné jízdě na červenou. Dřevostavby jsou v Česku v stále větší oblibě. Poptávka po nich roste zhruba 15 let, poslední 3 roky pak stoupá extrémně rychle. ČTK to řekl jednatel firmy v Horažďovicích na Klatovsku Vlastimil Makovec. Podle něho jsou dřevostavby pro zákazníky zajímavé třeba z ekonomického důvodu.
1: Pořizovací náklady, provozní náklady, určitá taková bezproblémovost, že nemusím hlídat ty zedníky na stavbě a tak dále. A vlastně začíná i v České republice trošku ty lidi berou i tu ekologii. Dřív to tak nebylo. A dneska už tam na generaci si uvědomuje, že je to taky důležité.
0: Horažďovická firma Atrium na růst poptávky reaguje výstavbou nové výrobní haly. Podniky díky ní zvýší od roku 2028 produkční kapacitu ze 100 domů až na 150 ročně. Při výstupu na Mont Blanc zemřeli dva Češi. Třetí účastník výpravy z Česka je zraněný. Agentuře ČTK to sdělili francouzští četníci, kteří se na operace v Alpách specializují. Podle informací České asociace horských vůdců byl jednou z obětí právě horský vůdce. Další dva členové výpravy byli jeho klienti. Podle francouzské asociace Češi zemřeli kolem 3 hodiny ráno při pádu kamenů. V místě nehody je pád kamenů poměrně častý. Podle asociace se tam nehod stalo už několik. Slovensku chybějí strojvedoucí. Situace je tak vážná, že státní dopravce škrtá některé spoje. Ministerstvo dopravy proto přesune zaměstnance od nákladního dopravce do osobní železniční přepravy.
2: Nedostatok rušňovodičov komplikuje cestovanie vo vlakoch najmä ľuďom v okolí Bratislavy. Niektoré osobné vlaky nahrádzajú dodatočnými zastávkami dlhšie regionálne expresy a inde miesto vlakov jazdia autobusy. Na stole je jediné východisko, aby železničný osobný dopravca prevzal pracovné sily od

0: Nového nákladného, ktorý ide prepustiť stovky zamestnancov. Jeho rušňovodiči sa však ešte musia preškoliť na druhý typ železničnej dopravy. Jozef Baoko, Rádio Impuls, Slovensko.
1: Čekáme oblačno až polojasno, ze začátku budou doznívat dešťové přehánky, takže může být i zataženo. Postupně se pak objeví přehánky a také i bouřky, večer by ale měly ustávat. Naměříme 25 až 30 stupňů, na jižní Moravě až 32. Končí zprávy s Honzou Vargou.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

který štěstím brečí tím, co je žár a pak déšť, který vpíjí země si. Rozumíš, ty si tím, co je šťastné ve mně.

hlásí jeho jméno a tribuny vstávají. Tam teď nesmíš, uzavřeno, přesto všichni čekají. Pojedou, pojedou. Tvoje stopky v trávě leží a tak s Bohem zašeptej. Vteřiny si dále běží, ale ty už nečekají.

i po letech tě tam zdraví. V jeho depu měříš čas, čas, který se nezastaví. Jako dřív tu čekáš zas, kdy pojedou. Pojedou.

0: Cestou, ne cestou.
1: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
0: Auta jezdí tam a nákladňáky sem. Tři čumíci jdou rovnou za nosem.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Radio Český impuls. Zprávy ve čtyři.
1: Čínské úřady na konci června zadrželi na letišti českého podnikatele. Ten v zemi obchodoval a v současnosti je držený ve vazbě. Informaci potvrdil mluvčí ministerstva zahraničních věcí s tím, že čeští diplomaté v Pekingu jsou s mužem v kontaktu, ale kvůli ochraně osobních údajů nebudou detaily komentovat. Podle zdrojů serveru Seznam zprávy se spekuluje o obvinění ze špionáže, které by mohlo být odvetou Pekingu za lednové zadržení čínského občana v Praze, který je v Česku vůbec prvním stíhaným za činnost pro cizí moc. Schůzku k tématu dříve absolvoval minister zahraničí Petr Macinka se svým čínským protějškem. Příští týden má do Číny v doprovodu 40 firem zamířit předseda sněmovny Tomio Okamura. Zelenáři mají trápení. Vrásky na čele jim dlouhodobě přidělává rozsáhlá byrokracie, výkyvy počasí, nedostatek pracovních sil nebo nejistá situace na trhu. Hledají proto efektivnější model distribuce čerstvé zeleniny. Jednou z možností by mohl být elektronický centrální zásobovací systém. Zelenář Petr Hanka počítá, že by ho mohli využívat třeba státní instituce nebo nemocnice.
2: Ta poptávka teďka vyrostla a my se snažíme najít cestu, jak to gastro zásobovat, protože tady chybí, a to se potkáváme i u té čerství zeleniny, s tím, že tady chybí distribuce.
1: Aktuálně zelenářům začala hlavní část sklizně. Výnoci jsou podle nich zatím dobré, záležet ale bude na dalším vývoji počasí. Česko je v produkci zeleniny soběstačné zhruba ze 30%. Projekt 126 metrů vysokého mrakodrapu Top Tower u stanice metra Nové Butovice v Praze získal stavební povolení. Přiblížil se tak k tomu, aby se stal nejvyšší budovou v Česku. Stavba od developera Trigema nabídne 250 bytů pro sdílené bydlení mladých, kanceláře, obchody a vyhlídku na vrcholu. Dominantou mrakodrapu bude o 10 metrů vyšší konstrukce připomínající vrak lodi od výtvarníka Davida Černého a architekta Tomáše Císaře. Investor se v rámci dřívější změny územního plánu zavázal městu a městské části vyplatit kontribuce ve výši bezmála 76 milionů korun, které poslouží k revitalizaci okolí, včetně podchodů a parkoviště. Rychlá jízda vyjde řidiče draho. Na západě Čech byly v letech 2021 a 2025 počty pokut za rychlost vyřešených na místě přibližně stejné. Šoféři ale loni zaplatili mnohem více peněz.
3: Policisté v Plzeňském kraji zastaví denně průměrně 28 řidičů kvůli překročení povolené rychlosti, které ještě mohou řešit na místě. To znamená, že šofér jel v obci nejvýš do 40, mimo obec do 50 km nad limit. Od předloňska ale přitvrdil zákon a za chyby se v kraji platí zhruba třikrát víc. Dřív šlo některé případy vyřešit pokutou od 100 korun. Novela ale stanovila nejnižší možnou hranici. Ta je při rychlosti vyšší o více než 10 km v hodině 1500 korun. Klára Fajstová, Radio Impuls, Plzeňský kraj.
1: Francouzský parlament definitivně schválil zákon, který za přísně stanovených podmínek umožňuje nevyléčitelně nemocným pacientům podstoupit asistovanou sebevraždu. Smrtící látku si bude moci aplikovat sám pacient, případně mu ji v situaci, kdy toho nebude fyzicky schopný, bude moci podat lékař. Dva velcí soupeři dobojovali. O nejprestižnější fotbalovou trofej si proti Španělsku, které vyřadilo Francii, zahraje Argentina, která nakonec v posledních minutách zápasu dorovnala a nakonec porazila Anglii 2-1. Čekáme oblačno až polojasno, zprvu budou doznívat dešťové přehánky, takže může být i zataženo. Postupně se objeví přehánky a ojedinělé s bouřkami, večer by ale měly srážky ustávat. Naměříme 25 až 30 stupňů, na jižní Moravě až 32. Končí zprávy s Honzou Vargou.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Jistář jménem Kepler ti odkázal svůj snář a Galileo Braille a Shakespeare kalamář a z Picassova plátna se šklebí tvoje tvář. Sám na sebe se díváš, ten Picasso hold uhád, co já tak dobře vím. Tak rád bys se vším praštil, jo, na mou duši vším.

below.

scháníš larvy a sidol na zobák. A přesto valem chřadne, jak obyčejný pták. Co mu asi schází? Co scházelo tvým dcerám, proč řekli, že jsi lhář? Dnes v pohraničí učí, jak zvládnout slabikář. A místní lidé tvrdí, že matná svatozář.

0: inteligenci na čtyři.
1: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Za mostem v úzké ulici je krámek z dálky vonící. Meduňkou, rdesnem, s kořicí, ale hlavně
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Je to

0: Zprávy v pět. Začínají zprávy s Honzou Vargou, hezký poslech. Sněmovna schválila obnovení elektronické evidence tržeb od příštího roku. Nově bude bezpapírová a zahrne i bezhotovostní platby s cílem narovnat trh a přinést státu až 14 miliard korun. Součástí schváleného balíčku, který míří do Senátu, je i řada daňových úlev, které podle analytiků reálný rozpočtový výnos výrazně sníží. Vrací se například školkovné, sleva na studenta, osvobození z propitného, 12% DPH na nealko v restauracích. A zdvojnásobuje se limit pro povinnost podávat daňové přiznání na 100 000 korun ročně. Drobnější živnostníci v paušálním režimu budou moci být z evidence zcela výjimuti. Filip Turek odmítá vinu za pondělní nehodu v Praze a tvrdí, že řidiči nemocniční Fabie strhnutím volantu zachránil život. Europoslanec se ohradil proti zprávám médií o vážném stavu druhého řidiče a řekl, že muž je už doma s pouhým odřeným loktem, přestože záchranáři původně mluvili o středně těžkém poranění hlavy. Policie viníka střetu zatím neurčila a Turek v případě prokázání své viny slíbil rezignaci na post vládního zmocněnce pro Green Deal, ze kterého dočasně odstoupil. Podle dopravních expertů bude pro vyšetřování klíčové posouzení místního značení a také to, jestli řidič převozové služby splnil povinnost dbát zvýšené opatrnosti při případné jízdě na červenou. Dřevostavby jsou v Česku v stále větší oblibě. Poptávka po nich roste zhruba 15 let, poslední 3 roky pak stoupá extrémně rychle. ČTK to řekl jednatel firmy v Horažďovicích na Klatovsku Vlastimil Makovec. Podle něho jsou dřevostavby pro zákazníky zajímavé třeba z ekonomického důvodu.
1: Pořizovací náklady, provozní náklady, určitá taková bezproblémovost, že nemusím hlídat ty zedníky na stavbě a tak dále. A vlastně začíná i v České republice trošku ty lidi berou i tu ekologii. Dřív to tak nebylo. A dneska už tam na generaci se uvědomuje, že je to taky důležité.
0: Horažďovická firma Atrium na růst poptávky reaguje výstavbou nové výrobní haly. Podniky díky ní zvýší od roku 2028 produkční kapacitu ze 100 domů až na 150 ročně. Při výstupu na Mont Blanc zemřeli dva Češi. Třetí účastník výpravy z Česka je zraněný. Agentuře ČTK to sdělili francouzští četníci, kteří se na operace v Alpách specializují. Podle informací České asociace horských vůdců byl jednou z obětí právě horský vůdce. Další dva členové výpravy byli jeho klienti. Podle francouzské asociace Češi zemřeli kolem 3. hodiny ráno při pádu kamenů. V místě nehody je pád kamenů poměrně častý. Podle asociace se tam nehod stalo už několik. Slovensku chybějí strojvedoucí. Situace je tak vážná, že státní dopravce škrtá některé spoje. Ministerstvo dopravy proto přesune zaměstnance od nákladního dopravce do osobní železniční přepravy.
2: Nedostatok rušňovodičov komplikuje cestování vo vlakoch najmä ľuďom v okolí Bratislavy. Niektoré osobné vlaky nahrádzajú dodatočným

0: zastávkami, dlhšie regionálne expresy a inde miesto vlakov jazdia autobusy. Na stole je jediné východisko, aby železničný osobný dopravca prevzal pracovné sily od stratového nákladného, ktorý ide prepustiť stovky zamestnancov. Jeho rušňovodiči sa však ešte musia preškoliť na druhý typ železničnej dopravy. Jozef Baoko, Rádio Impuls, Slovensko.
1: Čekáme oblačno až polojasno, ze začátku budou doznívat dešťové přehánky, takže může být i zataženo. Postupně se pak objeví přehánky a také i bouřky, večer by ale měly ustávat. Naměříme 25 až 30 stupňů, na jižní Moravě až 32. Končí zprávy s Honzou Vargou.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

prosím, ať jí poví, že má v srdci trout. Kdo ví, až se doví, z větrných stran dá, že jen pro ní voní.

0: řídí v zapomnění. Rádio Český impuls. Hrajeme na chytrém telefonu.
1: K přečtení už není

tak vlastně krásně psal jsem jenom básně, že už nikdo nevydá, je to teď vidím jasně. Já jen celý léta dlouhý byl jsem plný tou.

0: rychle hraje Český impuls. Zacálo,
1: kniha vázaný v kůži. Zacálo, kouzel je víc než dost.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Na holubici jim dál rostou křídla dravců, ústevním rolníkům touha moře plavců. Na lásce té potvoře sebevědomí.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls.
1: Hraje na chytrém telefonu.
2: Jsou 4 ráno, nebo víc. Jsem vzhůru, koukám na měsíc, anebo dolů do ulic, kde lampy bloudí. Snad je to jedna z nočních můr. Co vidím, to je soudní dvůr a ten mě teď soudí. Soud rána, to je nespavost a notně potměšilý host. Je seriózní na výsost a tak mě teď soudí. Já ale kuráž pozbírám a řeknu, všechno popírám, jen ať si mě soudí. Ať mě klidně soudí.

Mí milí asi nevědí, že slouží službu medvědí, když v roli svědku povědí, že mám ráda třeba růže. I to, že ještě radši spím a ve snech často zabloudím k vůni mužské kůže, to mi nepomůže. Co na půl je, chci docela. Chci vstát jak ptáci z popela a dělat, co se nedělá. A za to mě teď soudí. Chci v kádi světa hledat špunt, když na huntě sem poznám hunt a v zlatě jeho kontrapunkt. Proto nezabloudím. A tak se nepřiznám. Soudí. Tady mou nápadnou růž. Dnes mě soudí.

Ten soud mi říká, už to vzdej. Jen na sebe se podívej a zapravdu nám dej, že jsi pěknej ptáček. Jen pohled na svou minulost a pochop, že v nás hára zlost. Tak požádej nás o milost a začni s pláčem. Já koukám vzhůru na měsíc a taky dolů do ulic a sama sebe slyším říct, nejsem z těch, kdo loudí, už nechte dalších prut.

Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Český impuls. Zprávy v 6.
1: Čínské úřady na konci června zadrželi na letišti českého podnikatele. Ten v zemi obchodoval a v současnosti je držený ve vazbě. Informaci potvrdil mluvčí ministerstva zahraničních věcí s tím, že čeští diplomaté v Pekingu jsou s mužem v kontaktu, ale kvůli ochraně osobních údajů nebudou detaily komentovat. Podle zdrojů serveru Seznam

0: Možností by mohl být elektronický centrální zásobovací systém. Zelinář Petr Hanka počítá, že by ho mohli využívat třeba státní instituce nebo nemocnice.
1: Ta poptávka teďka vyrostla a my se snažíme najít cestu, jak to gastro zásobovat, protože tady chybí, a to se potkáváme i u té čerství zeleně, s tím, že tady chybí distribuce.
0: Aktuálně zelinářům začala hlavní část sklizně. Výnoci jsou podle nich zatím dobré, záležet ale bude na dalším vývoji počasí. Česko je v produkci zeleniny soběstačné zhruba ze 30%. Projekt 126 metrů vysokého mrakodrapu Top Tower u stanice metra Nové Butovice v Praze získal stavební povolení. Přiblížil se tak k tomu, aby se stal nejvyšší budovou v Česku. Stavba od developera Trigema nabídne 250 bytů pro sdílené bydlení mladých, kanceláře, obchody a vyhlídku na vrcholu. Dominantou mrakodrapu bude o 10 metrů vyšší konstrukce připomínající vrak lodi od výtvarníka Davida Černého a architekta Tomáše Císaře. Investor se v rámci dřívější změny územního plánu zavázal městu a městské části vyplatit kontribuce ve výši bezmála 76 milionů korun, které poslouží k revitalizaci okolí, včetně podchodů a parkoviště. Rychlá jízda vyjde řidiče draho. Na západě Čech byly v letech 2021 a 2025 počty pokut za rychlost vyřešených na místě přibližně stejné. Šoféři ale loni zaplatili mnohem více peněz.
2: Policisté v Plzeňském kraji zastaví denně průměrně 28 řidičů kvůli překročení povolené rychlosti, které ještě mohou řešit na místě. To znamená, že šofér jel v obci nejvýš do 40, mimo obec do 50 km nad limit. Od předloňska ale přitvrdil zákon a za chyby se v kraji platí zhruba třikrát víc. Dřív šlo některé případy vyřešit pokutou od 100 korun. Novela ale stanovila nejnižší možnou hranici. Ta je při rychlosti vyšší o více než 10 km v hodině 1500 korun. Klára Fajstová, Radio Impuls, Plzeňský kraj.
0: Francouzský parlament definitivně schválil zákon, který za přísně stanovených podmínek umožňuje nevyléčitelně nemocným pacientům podstoupit asistovanou sebevraždu. Smrtící látku si bude moci aplikovat sám pacient, případně mu ji v situaci, kdy toho nebude fyzicky schopný, bude moci podat lékař. Dva velcí soupeři dobojovali. O nejprestižnější fotbalovou trofej si proti Španělsku, které vyřadilo Francii, zahraje Argentina, která nakonec v posledních minutách zápasu dorovnala a nakonec porazila Anglii 2-1. Čekáme oblačno až polojasno, zprvu budou doznívat dešťové přehánky, takže může být i zataženo, postupně se objeví přehánky a ojedinělé s bouřkami, večer by ale měly srážky ustávat. Naměříme 25 až 30 stupňů, na jižní Moravě až 32. Končí zprávy s Honzou Vargou.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Takové byly zprávy v 6. Adam Kořica přeje hezky a ničíme nerušené čtvrteční ráno s datem 16. července. Budit do nového dne vás budu opět muzikou let 60. až 80. Na řadě je teď Petr Kotwald, nahrávka Je v tahu, tak ať se líbí.

0: Český Impuls, rádio pro radost ze života. Čtvrtek, 16. červenec, máme po šesté, za malou chvíli naše letní kino. Hana Zagorová, Juraj Kokura, duet Lásko Amore z filmu Trhák.
1: Dnes na Českém Impulzu.
0: S cestovatelem Jirkou Kolbabou navštívíme africkou Burkina Faso. Proč tam cestovatele čeká těžký život, dozvíme se o půl druhé. Josef Hlinomas předvede, jak ideálně komunikovat s mužem, a to v pořadu Smějeme se s Alexandrem Hemalou v 16 hodin a 15 minut. A naše první ranní čtvrteční hudební dvojce spojila písničky o hradech. Těšit se můžeme na skladbu Na hradě okoří v podání Tonyho Brycha a Akátu. Více prozradím po půl sedmé. Teď už naše letní kino a v něm Hana Zagorová, Juraj Kukura, písnička z filmu Trhák. Přeji hezké ráno.

0: Dobré ráno, rádio Český impuls, čtvrtek, 16. červenec. My si společně do půl sedmé ještě určitě poslechneme skupinu Flamengo Karla Kahovce, písničku Svou lásku jsem rozdal. Do jakého rána jste se probudili? Zdali pak už u vás svítí slunce, případně na obloze spíše kralují mraky? To vše můžete napsat. Číslo k nám je 734787981. Zprávy ohledně vašeho počasí sbírám buď to na našem WhatsAppu, a nebo prostřednictvím klasické SMSky. Ještě opakuju číslo 734787981.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva! A vy váš? Taky mega sleva! Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v mega slevách na alza.cz.
3: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Active, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
4: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
5: Slyším, Tatart nákupy?
4: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
5: To je mazec.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.

0: Přeji dobré ráno z rádia Český Impuls. Čtvrtek, 16. červenec. Na řadě jsou zprávy a předpověď počasí a po půl sedmé další hity české muziky let 60. až 80. Iveta Bartošová, písnička Dej mi ruku. Také uslyšíme Viktora Sodomu, ze všeho nejdřív, ale skupina Turbo a nahrávka Hráč.
1: Hezké čtvrteční ráno. Kvůli havárii vodovodu na silnici první třídy je v Ústí nad Labem omezený provoz u Mariánského mostu, který je teď jedinou spojnicí pro motoristy v krajském městě přes Labe. Přes Brno se včera večer přehnala supercela, která napáchala škody hlavně v centru města. Francouzský parlament schválil zákon, který umožní asistované sebevraždy. Americká armáda po 6 hodinách ukončila další vlnu úderů proti Íránu a fotbalisté Argentíny v semifinále mistrovství světa zdolali 2-1 Anglii a zahrají si se Španělskem o obhajobu titulu. No a na závěr, počasí, po deštivé noci přichází den ve znamení lokálních přeháněk a bouřek, které až večer ustanou. Naměříme 25 až 32 stupňů. Michael Ransdorf vám přeje hezký poslech našeho rádia.
2: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Tam, kde zem duní, kopyty stát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Není nutno, aby bylo přímo veselo.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Český Impuls, rádio pro radost ze života, čtvrtek 16. červenec, přeji pohodové a ničíme nerušené ráno. Máme po půl sedmé, na řadě je naše první ranní hudební dvojce a ta nám spojila písničky o hradech. Čeká nás Tony Brych, skupina Akáty, nahrávka Na hradě okoří a pak nás také nemine Milan Drobný, píseň Koupím si opuštěnej hrad. Přeji pohodový poslech.
1: Hudební dvojice
2: aneb jeden za 18, druhý bez dvou za 20.
1: Na

0: Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Pomalu, ale jistě se nám blíží 7. hodina. Já vám přeji hezké ráno. My si do zpráv celou ještě určitě poslechneme Marii Rotrovou písničku Máma. Můžete mrknout i na naše facebookové stránky. My tam stále hledáme nové přátelé našeho rádia, příznivce muziky let 60. až 80. Na Facebooku Rádia Český impuls s vámi řešíme kromě české muziky let 60. až 80. také různá témata. Hlasovat tam můžete v našich anketách. Některé vaše ohlasy se dostanou do našeho éteru. Najdete nás na adrese www.facebook.com/Český impuls. Těšíme se tam na každého z vás.
1: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi
3: všude zdejší, všude je fajn.
4: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
5: Co se ti stalo?
6: Ale ta moje kolena vržou jak staré panty. Asi už potřebuju nějakou kloubní výživu, jen nevím jakou. Je jich tolik.
7: Znáš Geladrink? Je to doplněk stravy. Kloubní výživa od světově uznávaného profesora Adama. Fakt dobrá výživa kloubů s kolagenními peptidy a vitamínem C, který přispívá k udržení zdravých kloubů.
6: Aha, a kde Geladrink kupuješ?
7: V lékárně nebo na www.orlink.cz. Tam mají s Geladrinkem výhodnou kůru kolena, kyčle a ramena. To je přesně pro tebe.
6: Tak to se podívám. www.orlink.cz.
8: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 79,90 vepřová krkovice kilo a lakrum máslo 250 gramů za 22,90 do 21. července ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Páni a paní, vím, jak se ruší žál. Já tíhnu duší, jen klejny karneval.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Vezli by jsme spolu, spadli by jsme dolů, byl by konec všemu.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 7.
3: A u nich vás vítá Michael Ransdorf. Hezké vstávání. Přes jižní Moravu se prohnaly silné bouřky. V krajském městě se podle Českého hydrometeorologického ústavu objevila i menší supercela s kroupami. Další se vytvořila u Hustopečí, stočila se na Hodonínsko a největší škody napáchala v Prušánkách, a to i na střeše základní školy. I dnes se můžou místy bouřky objevit, večer srážek ubude, teploty vystřelí k tropické třicítce, ale víc si o tom povíme v závěru zpráv. I přes lokální deště většinu Česka dál trápí sucho. Například Ústecký kraj zasáhlo ve srovnání s uplynulými lety dřív. Úřady tam začaly vydávat zákazy odběru povrchové vody už začátkem června. Ředitel povodí Ohře Jan Svejkovský říká, že se snaží dopady sucha co nejvíc zmírňovat. V nádržích je podle něho zatím vody dostatek.
4: Musíme manipulovat na těch nádržích. V některých případech se snažíme hledat i nějaké nové způsoby, jak té vody tam zadržet víc, respektive ji nevypouštět tolik, abychom si dokázali udržet na jiná delší a další suchá období.
3: Pro zásobování vodou a k jejímu zadržování v oblasti chce státní podnik Povodí Ohře mimo jiné postavit novou vodní nádrž u Kryr na Lounsku. Do provozu by se mohla dostat v roce 2042. Havárie vodovodu omezila v Ústí nad Labem provoz u Mariánského mostu. Ten je teď při uzavření Benešova mostu jedinou spojnicí pro motoristy v krajském městě přes Labe. Po objízdné trase musí jezdit motoristé ve směru ze Střekova do centra. Informovala o tom radnice na facebookových stránkách s tím, že

0: aby místo bylo pro návštěvníky co nejvlídnější.
1: To znamená, dneska máte toalety zdarma, dneska tady máte pítka, v horkém období tady máte mlžítka, ale je nemožné si nevšimnout taky těch velkých investičních věcí, které děláme. To znamená, ať to bylo čištění katedrály, dneska velká investiční akce, což byl ústav šlechtiče.
0: Hrad za poslední 3 roky navýšil investice do oprav o 82 milionů na 344 milionů korun. Bilanci zveřejnil jako rekapitulaci první poloviny mandátu prezidenta Petra Pavla. No a na závěr, počasí, doznívajícím přeháňkám a bouřkám z noci se nepovede srazit teploty dolů, stále budou šplhat na 25 až 32 stupňů. Největší vedra čekají jižní Moravu. To bylo slibované počasí a celé zprávy, kterými vás provedl Michael Ransdorf. Poslouchejte nás i dál.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: 3 minuty po 7 hodině, zdraví vás Adam Kořica, přeji hezké ráno, máme čtvrtek, 16. červenec, v ranním tématu se zaměříme na vaše speciální schopnosti, více už za malou chvíli, teď ale česká muzika let 60. až 80. Holky z Gimplu zpívá Vítězslav Vávra.

0: Za 3:15 posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Přeji hezké ráno, čtvrtek, 16. červenec. Za malou chvíli naše letní kino a v něm Jaroslav Uhlíř, písnička Severní vítr z filmu Vrchni, prchni. Hezké ráno, z Nimnice přeje pan Zbyněk, který hlásí oblačno a 18 stupňů, o 5 stupňů méně, tedy 13 nám naměřila v Kraslicích paní Helša. Co vy a vaše dnešní čtvrteční ráno tady v Praze na Andělu je teda dost zataženo a vypadá to, že možná každou chvíli sprchne. Co vy a vaše obloha, jasno, případně oblačno, to vše mi můžete napsat. Číslo k nám je 734-787-981.
1: Dnes na Českém impulzu.
0: Song písnička Jany Kratochvílové je v naší čtvrteční ranní impulzovic krabičce. Více už prozradí zpěvák ze skupiny Olympic Petr Janda po 7:30. Kolega Saša Hemala si chystá své televizní tipy, uslyšíme o 12:30. V ranním tématu zjišťujeme, jestli máte nějakou speciální schopnost. Zajímá mě, jestli umíte něco, co jen tak nikdo nedokáže. Dokážete třeba napodobit nějaký zvuk nebo zvíře. Volat můžete o této chvíli na telefonní číslo 604-111-211. První takové jako imitace nás čekají zhruba za takových 5-6 minut. Teď máme za 2:15. Na rádiu Český impuls nás čeká letní kino a v něm Jaroslav Uhlíř.

0: Dobré ráno, zdravím vás z našeho rádia, čtvrtek 16. červenec, blíží se 7:30, kolega Michal Ransdorf chystá krátký přehled zpráv. My si do té doby ještě určitě zahrajeme muziku let 60. až 80. Na řadě je teď ranní téma. Nevíte se jak, ale přišli jsme na to, že jedna z našich kolegyň umí dokonale štěkat jako pes. A tak nás napadlo, že dnes ráno v ranním tématu budeme pátrat po tom, jaké speciální schopnosti máte vy, naši posluchači. Ptám se, umíte něco, co jen tak někdo nedokáže? Dokážete napodobit nějaký zvuk nebo zvíře? Umíte se svým tělem něco, na čím ostatní jen kroutí hlavou? Jak jste přišli na to, že právě tohle umíte a má podobnou speciální schopnost ještě někdo u vás v rodině?
1: Třeba to poznáte. Bé. Bé.
2: Bé. Bé. Já jsem se vždycky uměl skvěle pokecat s krocanama.
0: No, něco mi říká, že dnes ráno bude opravdová zábava. 604-111-211, co umíte vy, co jen tak nikdo nedokáže? Stále můžete volat, těšíme se na vaše další reakce a teď už si pouštíme muziku let 60. až 80. Přeji hezké ráno.
3: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
4: Chodíte do práce, dáváte do ní čas a úsilí. Ale co vaše peníze? Pracují taky? U XTB mohou. Klidně, stabilně. Pro vás. Krok za krokem, investici za investicí. Nezáleží, z kolika začnete. Vy máte svou roli. Nechte peníze, ať se hrají, tu jejich. Své peníze si tvrdě vyděláváte. Teď je nechte pracovat pro vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
5: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
6: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vy váš? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na alza.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Dvě minuty po půl osmé, přeji hezké ráno, čtvrtek 16. červenec, Český impuls, rádio pro radost ze života, zdraví nás od Řípu z Mítěše milá paní Dáša, která hlásí 19 stupňů a slunce. Co vy ostatní, jak to u vás vypadá s počasím, stále můžete napsat buď to na náš WhatsApp, a nebo poslat klasickou SMSku 734-787-981, to je číslo k nám. Čtvrtek 16. červenec a teď už novinky ze světa zpravodajství, nachystal si je pro nás kolega Michal Ransdorf. Mišáku, vítej ve vysílání Rádia Český impuls.
1: Hezké čtvrteční vstávání. V Číně byl nedávno zadržený český podnikatel, který v zemi obchodoval. Pražský dopravní podnik obnovil provoz tramvají v Karlíně ve směru na Palmovku, kde horké počasí v pondělí narušilo asfalt vedle kolejnice. Český hasičský tým dorazil do Řecka, kde hrozí přírodní požáry. Ruské noční údery zasáhly sklad v ukrajinském hlavním městě Kyjevě. A druhým finalistou fotbalového mistrovství světa je Argentina, která v semifinále porazila Anglii 2-1. No a na závěr zpráv a počasí, deštníky budou dneska potřeba i během dne. Až večer nás budou deště a bouřky postupně opouštět. Bude celkem teplo, 25 až 32 stupňů. Krátké zprávy vám přinesl Michael Ransdorf. Poslouchejte nás i dál.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Dneska už mě fóry nějak nejdou přes spisky. Stojím s dlouhou kravatou na bedně od whisky.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Mám už tváři sní, to léta můžou být.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Za minutu 7:45 posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Na řadě je naše impulzovec Krabička. Máme v ní Janu Kratochvílovou písničku Song a původ této skladby nám odhalí Petr Janda. A pozor, nepůjdeme ani moc daleko. Více už zpěvák ze skupiny Olympic máme za minutu 7:45. Přeji hezké čtvrteční ráno s datem 16. července.
1: Petr Janda uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
2: Jana Kratochvílová, tu si pamatuju opravdu velmi dobře. Zpívala kdysi v nějakém sboru. Nedokázala se dlouhou dobu prosadit a pak najednou udělala desku. Ta deska zatřásla dost silně celou pop music, dokonce i se mnou. Tam byly přenádherné písničky, dodnes se to hraje. Třeba Song, což je původně polská píseň. Možná kdyby nebyla takový cvok, tak by s ní byla lepší řeč, ale stejně ji mám moc rád.

0: Zdravím vás z našeho rádia, čtvrtek, 16. červenec, přeji hezké ráno, blíží se 8. hodina. V ranním tématu se bavíme o tom, jaké speciální schopnosti máte vy, naši posluchači. Jedna z našich kolegyň umí dokonale štěkat jako pes, neptejte se, jak jsme na to přišli. Mě zajímá, jestli umíte i vy něco, co jen tak někdo nedokáže, dokážete napodobit nějaký zvuk nebo zvíře, umíte se svým tělem něco, nad čím ostatní jen kroutí hlavou, jak jste přišli na to, že právě tohle umíte. A má podobnou speciální schopnost ještě někdo u vás v rodině?
1: Schválně, kdo z vás miluje tenhle zvuk? To je to nejlepší, hlavně v páteček takhle, to je paráda.
0: Další takovéto zvuky až pazvuky sbíráme na čísle 604-111-211. Ano, i takhle může znít naše ranní téma. Mě i nadále zajímá, jestli dokážete napodobit nějaký zvuk nebo zvíře, umíte se svým tělem něco, nad čím ostatní kroutí hlavou, jak jste přišli na to, že tohle právě umíte. Zkrátka, jaká je vaše speciální schopnost? 604-111-211, to je číslo k nám. My už chystáme zprávy v celou do té doby, další muzika, ale 60. až 80.
2: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
4: Všude zdejší, všude je fajn.
5: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
6: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
7: Dózy a nože nyní v Penny. A navíc v akci. Máslo Bony 250 gramů za 19,90 a balkánský sýr Bloček Karlova Koruna 200 gramů za 29,90. Penny.

0: I takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den. Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 8.
1: Hezké čtvrteční ráno vám přeje Michael Ransdorf. Hasiči na Jižní Moravě měli napilno, večer se tam prohnaly bouřky. V Brně se objevila i menší supercela. Tam museli hasiči odčerpávat vodu ze sklepů nebo tradičně ze zatopených míst v ulicích. Déšť a bouřky se na večer prohnaly také jihovýchodní částí kraje a zasáhly Břeclavsko a Hodonínsko. V Průšánkách bouře uvolnila izolaci střechy na základní škole. V okrajové části obce se uvolnily cihly ze štítu řadového rodinného domu, které popadaly na vedlejší dům a poškodily jeho střechu. Další bouřky se v kraji objevily dnes ráno a pro velkou část kraje znamenaly především dlouho očekávanou vláhu, protože krajina byla po týdnech bez deště a horkých dnech extrémně vyschlá. Podle webu Intersucho zasáhl téměř celý kraj nejvyšší stupeň původního sucha. Beze srážek však dnes stejně jako v posledních dnech nadále zůstává většina Znojemska a také západní část Břeclavska. Česko dostalo na summitu v Ankaře výprask, tvrdí to prezident Petr Pavel. V exkluzivním rozhovoru pro zpravodajský server INES.cz vyjádřil obavy o naší důvěryhodnost před spojenci v NATO. Podle prezidenta na summitu v Ankaře nepadla přímá slova o tom, že jsme černou ovcí Severoatlantické aliance. Naše hlava státu ale v rozhovoru s Vladimírem Vokálem řekla, že kritika byla obecná. Přesto je ale prý jasné, že směřovala na nás.
2: Donald Trump použil

0: provoz tramvají v Karlíně. Horké počasí v pondělí narušilo asfalt vedle kolejnice. Tramvaje ve směru na Palmovku nejezdily. Asfaltová zálivka se dostala i do podvozku a brzdového systému dvou tramvají. Pracovníci pražského dopravního podniku vozy stáhli a postupně asfalt z kolejí odstranili. Asfalt se roztekl do kolejí také na pražském Čechově mostě. Oprava tam trvala několik hodin. No a na závěr zprávy jdeme na počasí. Po deštivé noci přichází den ve znamení lokálních přeháněk a bouřek, které až večer ustanou. Naměříme 25 až 32 stupňů Celsia. To byly zprávy a Michail Ransdorf. Poslouchejte nás i dál.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
2: 3 minuty po 8 hodině, opět vás zdraví Adam Kuřica, přeji hezké čtvrteční ráno, 16. červenec, koukám do kalendáře, svátek slaví pánové se jménem Luboš, takže pokud nějakého Luboše znáte, máte ho kolem sebe, určitě mu nezapomeňte popřát. A teď už kardinálové a jejich nejkrásnější sen.

0: Za 2 minuty 8:45 posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Za malou chvíli naše letní kino Píseň znala pana pána. Helena Vondráčková a Václav Neckář, skladba z filmu Jak utopit doktora Mráčka a ne konec vodníků v Čechách. Koukám na náš WhatsApp, z Jičínska nás zdraví pan Jiří, který hlásí po dešti 17 stupňů. Moc děkuji za zprávu a další textovky ohledně vašeho počasí sbírám na čísle 734787981.
1: Dnes na Českém impulzu.
0: Karel Gott, nahrávka Lady Carnival a vedle toho podivný spáč, píseň Pavla Nováka. Tak co mají tyhle dvě skladby společného, prozradím v naší další hudební dvojici po 8:30. Na Facebooku Rádia Český impuls, který najdete na adrese www.facebook.com/Český impuls, zjišťujeme, která hračka se u vás dědí z generace na generaci a pokud ji máte vyfocenou, klidně ji můžete nahrát do komentářů www.facebook.com/Český impuls, tam nás najdete, však to znáte, kdo si hraje nezlobí. Dnešní večer bude opět ve znamení hudebních žánrů, jakými jsou country, folk a tramská muzika. Takovouto hudbu nabídneme na rádiu Český impuls po 19. hodině. 8:45 a teď už letní kino, písnička Znala pana pána. Čtvrtek 16. červenec, přeji hezké ráno.
1: Letní kino promítáme na rádiu Český impuls.

0: Čtvrtek, 16. červenec, přeji hezké ráno, do půl deváté, naše ranní téma. Jedna z našich kolegyň umí dokonale štěkat jako pes, prosím vás. A tak nás napadlo, že dnes ráno v ranním tématu se vás zeptáme na to, jaké speciální schopnosti máte vy.
1: Já umím. Vždycky jsem měla ráda Žerika z Hruvínka.
2: Není to asi úplně super schopnost, ale mám tady sebou v kapse takového malého ptáčka.

0: Tak pozor, ať si ho nezasednete. Co vy umíte něco, co jen tak nikdo nedokáže? Dokážete napodobit nějaký zvuk nebo zvíře? Umíte se svým tělem něco, na čím ostatní jen kroutí hlavou? Jak jste přišli na to, že právě tohle umíte a má podobnou speciální schopnost ještě někdo u vás v rodině? 604-111-211, to je číslo k nám. Pokračujeme ve čtvrteční ranní krasojízdě muzikou let 60. až 80. Přeji pohodový poslech.
1: Opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
2: Myslím, že to bude za C. Gumák.
1: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
3: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
5: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
6: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
7: Slyším, Datart nákupy?
6: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
7: To je mazec.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?

0: Český impuls, rádio pro radost ze života, 8:30, za malou chvíli další muzika let 60. až 80. Michal David, písnička Nenapovídej, teď už ale náš Michal, kolega Michal Ransdorf a nejnovější zprávy. Čtvrtek, 16. červenec.
1: Hezké ráno. Přes Brno se včera večer prohnala supercela, která napáchala škody hlavně v centru města. Zvýšení mest letos v červnu plánovalo necelých 50% firem, o 5% méně než loni. V italském Janově soud vynese rozsudky v procesu se 57 obžalovanými kvůli zřícení části Morandiho mostu v roce 2018, které si vyžádalo 43 obětí. USA kvůli ebole zakazují návrat občanů, kteří byli v uplynulých 3 týdnech v Kongu. A fotbalisté Argentíny v semifinále mistrovství světa zdolali 2-1 Anglii a zahrají si se Španělskem o obhajobu titulu. No a na závěr, počasí, doznívajícím přeháňkám a bouřkám z noci se nepovede srazit teploty dolů, stále budou šplhat na 25 až 32 stupňů. Největší vedra čekají jižní Moravu. Krátké zprávy vám přinesl Michal Ransdorf, těším se opět za půl hodiny.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
1: Když po střechách večer se na město snáší a okna jdou potichu spát, zas dívám se do ulic, do cizích tváří a hledám, co vy...

0: Za 3:45 posloucháte Český Impuls, rádio pro radost ze života. Na řadě je naše další ranní hudební dvojce a ta nám nabídne muziku z roku 1968. Čeká nás velehit Karla Gotta, nahrávka Lady Carnival a pak nás také nemine podivný spáč píseň Pavla Nováka. Pojďme na to za 3:45.
1: Hudební dvojice
2: Anet, co mají písničky společného?

0: Čtvrtek, 16. červenec. Zdravím vás z našeho rádia. Blíží se 9. hodina dopoledne. Tady na našem rádiu odstartují zprávy v celou. Do té doby ještě určitě muzika let 60. až 80. a také naše ranní téma. My jsme zjišťovali, pátrali jsme po tom, jestli máte nějaké speciální schopnosti. Zajímalo mě, jestli umíte něco, co jen tak nikdo nedokáže. Dokážete napodobit nějaký zvuk nebo zvíře. Umíte se svým tělem něco, na čím ostatní jen kroutí hlavou. Jak jste přišli na to, že právě tohle umíte a má podobnou speciální schopnost ještě někdo u vás v rodině?
1: Pěkný den vám přeje Luboš, mějte se.
2: Tohle je spíš taková večerní záležitost.
0: Jako normálně, když si teď někdo pustil naše rádio bez kontextu, tak si musí myslet, že tady jako leju už od rána, jo? Každopádně děkujeme za skvělou imitaci, pozdravujeme, já ještě stále přeji hezké ráno a teď už, prosím vás, zcela střízlivý, pouštím další muziku let 60. až 80.
3: Už tam bude.
4: Nech toho.
3: Raději už tam bude.
4: Přestaň. Štěl mě vedro.
5: Pohodová cesta. To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
6: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
7: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
6: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
8: ETA extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
9: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
10: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera... A samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
9: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
11: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 25,90 Pilsner Urquell půl litru a meloun vodní kilo za 9,90. Platí do 21. července ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.

Takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 9.
1: A Michail Ransdorf vám u nich přeje hezké dopoledne. Na jihu Moravy řáděly bouřky. Největší škody jsou v Prušánkách na Hodonínsku. Supercela ale výrazně škodila i na Břeclavsku.
2: V Prušánkách obci s více než 2000 obyvatel řáděly vítr, kroupy a líjavec. Živel poškodil mimo jiné střechu základní školy, stejně to odnesly i některé rodinné domy. Hasiči vyčerpávají vodu ze sklepů, značné škody jsou také na úrodě, na zahradách a polích. Řádění bouřky dalo neblaze vzpomenout na 5 let staré děsivé tornádo v sousední Moravské Vsi. Také tam teď lidé napravují škody ze středečních přívalů vody a krup. Jan Čada, Rádio Impuls, Jižní Morava.
1: V Česku se budou bouřky objevovat i v následujících dnech. Zítra můžou být podle meteorologů i silné teploty, zamíří k tropické třicítce. Na víkend se ochladí, přeháňky ale zůstanou. No a dnešní počasí, to si povíme v závěru relace. Český hasičský tým dorazil do Řecka, informoval o tom na síti X. Od dnešního rána se zapojí do činnosti. Na Peloponéském poloostrově bude držet pohotovost v oblasti ohrožené požáry v přírodě. 22členný tým má za sebou 10 vozidel, včetně 3 cisternových, má sebou 10 vozidel, včetně 3 cisternových stříkaček a v Řecku bude stejně jako před rokem 4 týdny. V polovině mise se členové týmu vystřídají. Loni v létě Řekové české hasiče na Peloponésu 6 krát aktivovali k ostrému nasazení. Letos Česko už pomáhá se 2 vrtulníky s hašením požárů na jihu Francie. Nezaměstnaní letos berou největší podporu v historii. V Česku dosáhla v průměru 17 213 korun. To je téměř 5 000 víc než na konci minulého roku. Vyšší průměrná podpora v nezaměstnanosti nastala důsledkem legislativních změn. Do konce prosince totiž lidé pobírali během prvních měsíců maximálně 65% svého předchozího čistého výdělku. Teď je to 80%. Podobnou výši dostávají i lidé, kteří absolvují rekvalifikační kurzy. Nejvyšší částky získávali na úřadu práce nezaměstnaní v Praze, na druhém místě byli Středočeši, naopak nejmíň pobírali lidé v Karlovarském kraji. No a Přerov chystá wimbledonskou oslavu. Hanácké město přivítá vítězku legendárního turnaje Lindu Noskovou. Pro šampionku chystají jahody se smetanou nebo koncert kapely Opět a Radeček. Právě jahody se smetanou přiblíží trochu wimbledonskou atmosféru, platí totiž na turnaji za tradiční pochoutku, která je s ním spjatá už od jeho počátku v 19. století. Město nachystalo pro fanoušky celkem 300 porcí, které rozdá zadarmo. Program začíná nejdřív na Přerovském magistrátu, kde Lindu Noskovou přivítá 17 hodin primátor města, dění se pak po

hodině na řadě teď Janek Ledecký, skupina Žentouru, píseň Všechno bude fajn. Adam Kořica je stále s vámi. Přeji hezké čtvrteční dopoledne s datem 16. července.

0: Rádio Český impuls. České písničky 60. až 80. let.
1: Povím vám příběh z války, který mi vyprávěl D. Texas Taylor. Jeho hrdinou je voják a balíček karet. Bylo to skoro na konci války. Po mnoha bojích, vítězstvích i nezdarech se dostala hrstka vojáků konečně do města, které leželo u hranic a kde byl také vojenský tábor. Druhý den byla neděle a tak hned ráno někteří chlapci odešli do kostela. Přišli pozdě, kázání už začalo. Vojáci proto rychle vyhledali volná místa, usedli a vyndali modlitební knížky. Všichni, až na jednoho. Ten vytáhl z kapsy karty a začal je před sebou na stole rozkládat jednu vedle druhé. Seržant, který vojáky do kostela přivedl, to spatřil. A tak, když se vrátili, předvedl vojáka k veliteli. Proč jste přivedl toho vojáka, seržante? Hrál v kostele karty, pane. Velitel se udiveně obrátil na vojáka. Můžeš mi to nějak vysvětlit? Zajisté, pane. Doufám, protože jinak bych tě musel přísně potrestat. Nože, pane, víte, byl jsem celý rok v první linii a sebou jsem neměl nic než tenhle balíček karet. Věřím však, že vás uspokojím čistotou svých myšlenek stejně, jako tyto karty uspokojily moji touhu po slově Boží. A s těmito slovy začal voják své vyprávění. Podívám-li se na eso, vzpomenu, že nad námi v nebi je jen jediný Bůh. Dvojka mi připomene, že Bible má dvě části, starý a nový zákon. A trojka, trojici boží. Čtyřka, to jsou Marek, Matouš, Lukáš a Jan. Evangelisté, kteří hlásali víru svatou. S pětkou vzpomenu na pět panen, které vyčistili lampy své. Bylo jich vlastně 10. Ale jen 5 bylo moudrých a ty byly spaseny. 6 znamená, že za 6 dní stvořil Bůh tuto zem a 7 den, kdy odpočíval po své práci. Vidím-li 8, vzpomenu na 8 lidí, které Bůh zachránil, když seslal potopu na tuto zem. Byli to Noe a jeho žena, jejich 3 synové a jejich manželky. 9 mi připomene malomocné, které Bůh očistil. I těch bylo 10, ale 9 z nich Bohu ani nepoděkovalo. 10 pak má stejně bodů, jako přikázání, která Bůh seslal Mojžíšovi a jeho lidu, přikázání, kterými se všichni řídíme, nebo která aspoň se snažíme plnit. Král mi připomene znovu jediného Pána nebes, královna blahoslavenou Panu Marii a spodek, pane, spodek, to je ďábel. Sečtu-li body na všech kartách, dojdu k číslu 365, stejně jako když sečtu všechny dny do roka. Je tu 52 karet jako do roka týdnů, 13 štychů jako týdnů za čtvrt roku, 12 obrázkových karet jako měsíců v roce, a 4 barvy, stejně jako jaro, léto, podzim a zima. Jak vidíte, pane, můj balíček karet mi posloužil stejně jako Bible, modlitební knížka i kalendář. A přátelé, tento příběh je pravdivý. Ten voják se totiž jmenoval D. Texas Taylor.

0: Dvě minuty po 9:45 posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života, čtvrtek 16. červenec. Jak se říká, kdo si hraje, nezlobíme. Na našem Facebooku zjišťujeme, která hračka se u vás dědí z generace na generaci. Já koukám do komentářů, pan Zbigněk Šturza píše starý dřevěný vláček, cca z roku 1950, tak ten už opravdu něco zažil. Paní Bohumíra Astejskalová píše svatební panenka, kterou jsem si vyrobila před 49 lety. Objela již plno svadeb, zrovna za týden ji zase provětráme. A dále koukám, že paní Zuzana Zuzi píše Rubiková kostka. Tak co vy, která hračka se u vás dědí z generace na generaci? Můžete nám napsat na náš Facebook, případně i tu hračku vyfotit, to bude úplně nejlepší. www.facebook.com/český impuls, tam nás najdete. Máme 3 minuty po 9:45, za malou chvíli Valdemar Matuška, písnička Už koníček pádí.
1: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
2: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 79,90 vepřová krkovice kilo a lakrum máslo 250 gramů za 22,90 do 21. července ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
3: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
4: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
5: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k

0: Dvě minuty po půl desáté, tady je Český Impuls, rádio pro radost ze života, čtvrtek 16. červenec, přeji poklidné dopoledne, ze Sázavy nás zdraví milá paní Maruška, která hlásí oblačno a 20 stupňů, pozdravy posíláme na zpátek a za malou chvíli Dalibor Janda, píseň Pojď dáme řeč.
1: Český Impuls, rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Je tam brána zdobená, cestu otevírá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Český impuls, rádio pro radost ze života. Přeji hezké čtvrteční dopoledne s datem 16. července. Pomalu, ale jistě se nám blíží 10. hodina. Za malou chvíli zprávy s kolegou Michalem Ransdorfem, a to v celou. Do té doby ještě určitě Jiří Helekal, písnička od Žampionu Bedle. V ranním tématu jsme řešili vaše speciální schopnosti. Bavili jsme se o tom, že jsme přišli na to, že jedna z našich kolegyň dokonale štěká jako pes. Neptejte se, jak jsme na to přišli. No a nás napadlo, že se vás zeptáme. Umíte něco, co jen tak nikdo nedokáže? Dokážete napodobit nějaký zvuk nebo zvíře? Umíte se svým tělem něco, na čím ostatní jen kroutí hlavou? Jak jste přišli na to, že právě tohle umíte a má podobnou speciální schopnost ještě někdo u vás v rodině?
1: Já jsem si vždycky uměl skvěle pokecat s krocanama.
2: Já umím. Vždycky jsem měla ráda Žerika z Hruvínka.
3: Není to asi úplně super schopnost, ale mám tady sebou v kapse takového malého ptáčka.

0: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exkluziv, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
1: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
2: Slyším, Tatart nákupy?
1: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
2: To je mazec.
1: Tatart, opravdový elektrospecialista.
3: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
4: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
5: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.

do těch ulic dřevěnejch zase jsem běl. Já z koně slez líně, tam proti kantýně, kde z oken zvuk honky

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Jen tři kříže z bílýho kamení, někdo do písmu poskládá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.
2: Říkej mi
0: celý den. Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 10.
3: A u nich vám hezké dopoledne přeje Michael Ransdorf. Klíšťata v Česku řádí, státní zdravotní ústav eviduje významný nárůst počtu případů lymské boreliozy. Za první pololetí tohoto roku hlásí přes 5300 případů, o 4000 víc než loni za stejnou dobu. Za nárůstem stojí nový způsob sběru dat a prodlužující se klíšťová sezóna. Podle vedoucí Národní laboratoře pro lymskou boreliozu Kybicové se tak podceňuje výskyt parazitů ve městech, kde jsou mnohem více infikovaní než v lesích. Varuje, že riziko nákazy stoupá čím dál, ale je klíště přisáté. Lymská borelioza i klíšťová encefalitída se můžou projevit horečkou, únavou a bolestmi kloubů a svalů. U boreliozy jim většinou předchází červená skvrna po kousnutí klíštětem. U encefalitídy můžeme nemoci předejít očkováním. Prezident by se rád bavil s vládou, tam mu v tom prý ale moc nejde naproti. Padlo to v exkluzivním rozhovoru s Petrem Pavlem na zpravodajském serveru iDnes.cz. Petr Pavel je podle svých slov připraven bavit se s Andrejem Babišem na jakékoliv téma. Setkání premiéra s prezidentem ale organizuje především Pražský hrad. Hlava státu v exkluzivním rozhovoru pro zpravodajský server iDnes.cz řekla, že by se na schůzkách vládních představitelů s hlavou státu mohlo předejít zbytečným sporům.
4: Pokud konzultace proběhne v době, kdy se ta legislativa tvoří, tak si prezident s navrhujícím ministrem mohou vysvětlit některé věci a k té kritice potom už vůbec nemusí docházet.
3: I když se pak nakonec prezident s premiérem sejdou, často mají problém najít společnou řeč. Třeba před summitem NATO v Ankaře prý od Andreje Babiše vůči Petru Pavlovi zazníval jen jediný návrh.
4: Stáhněte se a pak bude klid. Nejezděte do Ankary a bude klid. No ale to byl v podstatě návrh ke kapitulaci, ne ke kompromisu.
3: Premiér nedávno odmítl prezidentovu snahu o obnovení koordinačních schůzek ohledně zahraniční a bezpečnostní politiky. Babišovi vadí rozdílný pohled na zahraniční politiku a na schůzky by prý ani neměl čas. Svateb v Ekvádoru se účastní i domácí mazlíčci, nikoli jen jako hosté, ale i jako svědci. Úřady totiž od května umožňují pet-friendly sňatky, při nichž si novomanželé můžou vedle podpisů svých svědků připojit i otisk tlapky milovaného pejska nebo kočky. Otisk nemá při sňatcích v Ekvádoru právní platnost, pro lidi uzavírající manželství má citovou hodnotu. Zatím v zemi podle agentury AFP uzavřelo sňatek za přítomnosti svých domácích mazlíčků přes 50 párů. No a my jdeme na závěr našich zpráv. Na počasí po deštivé noci přichází den ve znamení lokálních přeháněk a bouřek, které až večer ustanou. Naměříme 20.

0: České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.
1: Ano, miláčku, píšu ti jako vždycky, když musím na pár dní odjet. Chápeš, jak mi asi je. Nechávám tě tu samotnou a tolik se o tebe bojím. Ale věřím, že budeš hodná a moudrá. Víš přece, že život bez tebe by pro mě neměl smysl. Choď radši brzy spát a příjemný sen.

Ano, miláčku, věřím, že se ti bude ráno stýskat tak jako mě. Nikdo ti nenahřeje osušku, až budeš vycházet z koupele. A kdyby náhodou zazvonil listonoš, vem si župan. Nerad bych tě zastih nastydlou. Tak na sebe dávej pozor. A hlavně, miláčku, prosím tě, večer, až si lehneš, prosím tě, nekuř v posteli. Následky znáš.

0: Impuls, rádio pro radost ze života. Čtvrteční dopoledne, 16. červenec, do půl jedenácté letní kino a v něm Radek Valenta, písnička Princezna zemlejná ze stejnomenné pohádky. V pořadu Máme Česko rádi se dnes projdeme kaňonem Jizery po Rígrově stezce. Po cestě na nás číhá řada kamenných zvířat. Abychom některé nepřehlédli, pomůže nám Hana Kracíková, a to o půl jedenácté.
1: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
3: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.

0: Český Impuls, rádio pro radost ze života. V rámci naší čtvrteční dopolední hudební dvojici budou zpívat Evy, více prozradím, po půl jedenácté. Teď už nás ale Hana Kracíková zve na Semilsko, startuje pořad Máme Česko rádi.
1: Máme Česko rádi.
2: V dnešním Máme Česko rádi se vypravíme do Pojizeří, a to doslova do údolí řeky Jizery. Průvodcem nám bude jako vždy cestovatel po Česku Miroslav Tausik a řekne podrobnosti. Vítejte ve vysílání.
3: Dobrý den. Rigrovou stezku můžu břele doporučit. Je to příjemná procházka s několika možnostmi zastávek i s pěkným ukončením. Dá se jít 13-kilometrový okruh anebo mnohem kratší úsek.
2: Tak jsem s tím prvním.
3: Dobrá. Půjdete přímo ze Semilského náměstí přes most po červené značce podél Jizery. Stezka vás sama povede do Bítouchova, odkud už vede oficiální rigrová stezka. A o tom se vám bude líbit. Zdejší soutěskou vede Vysutá železná láska.
2: To znám z fotografií, takže už se těším. A co mě čeká dál?
3: Zvonička se šindelovou střechou a nebo kamenný les, tedy skála, která tvarem lva připomíná. Vysoko nad řekou vám pak stín nebo ochranu před deštěm poskytne odpočívadlo se stříškou a další pěkné místo k zastavení je Bémova vyhlídka.
2: Tak jak to tak poslouchám, tak je opravdu velká chyba, že jsem tam ještě nešla.
3: Rozhodně. Kaňon Jizery je velmi romantické místo a navíc vím, že ráda jezdíte na bruslích. Ze Spálova se dají obout a z Železného Brodu se zpět dostanete vlakem do Semil. Také to stojí funkční vodní elektrárna a jednou z cest se dá jít do Semil přes Krkavčí skálu vysoko nad řekou. A opivovaný výhled poskytuje také myší vyhlídka, ta je ale ještě dál až za Spálovem. Na zmíněná místa vás dovede žlutá nebo modrá turistická značka.
2: Hana Kracíková, Máme Česko rádi.
1: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.

protože tvá ústa přikazují žít. Bez nich noc je pustá, ve dne není klid. Protože tvůj hlas stříbrná nit obdaruje nás vším, co může cít. Protože snad každý muž svou ženu má, miluje ji navždy, sílu svou dá. A protože žena sama nechce být, proto člověk dlouho, dlouho chtěl by žít.

0: takhle hraje Český impuls.
1: Já, ač mám spánek beze snů, mě včera jsem se zdál.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Zavři pusu a jdi spát, vždyť už bude brzo den.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Čtvrteční dopoledne v plném proudu, 16. červenec, blíží se nám 11. hodina. Do zpráv celou, do vysílání kolegy Honzy Benešovského si teď poslechneme naši hudební dvojici a v ní nám zaspívají Evy. Uslyšíme Evu Hurichovou, skladbu Chybička se vloudí a pak nás také nemine Eva Pilarová, nahrávka Caruso mi zpívá. Touto hudební dvojicí se s vámi loučí Adam Kuřica. Za sebe přeji poklidné a ničím nerušené čtvrteční dopoledne. Užijte si dnešní den i nadále v rytmu české muziky let 60. až 80. To znamená s rádiem Český impuls a já si s vámi zavysílám zase zítra po 6. hodině raní. Mějte se krásně a hlavně se opatrujte. Naslyšenou.
1: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například Matony ochucenou nebo Matony esence za 14,90. Birel Active, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
2: Chodíte do práce, dáváte do ní čas a úsilí. Ale co vaše peníze? Pracují taky? U XTB mohou. Klidně, stabilně. Pro vás. Krok za krokem. Investici za investicí. Nezáleží, z kolika začnete. Vy máte svou roli. Nechte peníze, ať se hrají tu jejich. Své peníze si tvrdě vyděláváte. Teď je nechte pracovat pro vás. XTB. Kde vaše peníze pracují.
3: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
4: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
5: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
4: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
6: Co se ti stalo?
7: Ale ta moje kolena vržou jak staré panty. Asi už potřebuju nějakou kloubní výživu, jen nevím jakou. Je jich tolik.
8: Znáš Geladrink? Je to doplněk stravy. Kloubní výživa od světově uznávaného profesora Adama. Fakt dobrá výživa kloubů s kolagenními peptidy a vitamínem C, který přispívá k udržení zdravých kloubů.
7: Aha, a kde Geladrink kupuješ?
8: V lékárně nebo na www.orlink.cz. Tam mají s Geladrinkem výhodnou kůru kolena, kyčle a ramena. To je přesně pro tebe.
7: Tak to se podívám. www.orlink.cz.
0: Hudební dvojice a neb jako vejce vejci.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 11.
1: A u nich vás vítá Michael Ransdorf. Pěkné dopoledne. Policisté stále střeží okolí hořící budovy ve Zlíně, zjišťují příčinu vzniku požáru, vyslýchají svědky, z hasiči budou vyhodnocovat i záběry z dronu. Událost prověřují pro podezření ze spáchání trestného činu obecné ohrožení z nedbalosti. Případnému viníkovi za něj hrozí až 5leté vězení. Hasiči zatím prolévají sutiny vodou. Požár budovy v továrním areálu likvidují už týden. Jak dlouho ještě zásah potrvá, nechtějí předjímat. Čínské ministerstvo zahraničí před okamžikem uvedlo, že zadržený český občan je vyšetřovaný pro podezření z ohrožení národní bezpečnosti. Podle informací deníku N se jedná o podnikatele spojeného se zbrojeřem Michalem Strnadem. Česká diplomacie předpokládá, že ho Peking bude chtít vyměnit za svého špiona, jehož české tajné služby zadržely začátkem roku v Praze. Čína už české úřady obvinila ze zadržování čínského novináře na základě neopodstatněných obvinění. Česko stranu vyzývá k jeho propuštění. Česko dostalo na summitu v Ankaře diplomatický výprask, tvrdí to prezident Petr Pavel. V exkluzivním rozhovoru pro zpravodajský server iDnes.cz vyjádřil obavy o naší důvěryhodnost před spojenci v NATO. Podle prezidenta na summitu nepadla přímá slova o tom, že jsme černou ovcí Severoatlantické aliance. Přesto je ale podle Pavla jasné, že kritika směřovala na nás.
2: Donald Trump použil ve svém vystoupení terminologii, že všichni spojenci až na specifickou výjimku pochopili význam zvyšování obranných výdajů. To není tak, že vám někdo řekne, vy jste to prostě udělal špatně. Tam se to řekne, že to nebyl špatný výkon, ale jsou tam určité výzvy, na které bychom rádi upozornili.
1: Ministr zahraničí Petr Macinka takovou interpretaci odmítá. Serveru iDnes.cz řekl, že je prezident Pavel buď dezorientovaný nebo vědomě lže. Kritická slova na summitu podle něj směřovala na jinou spojeneckou zemi. Spojené státy zavádí kvůli ebole mimořádná opatření. Zakázali do své země vstup na palubách komerčních letů americkým občanům a osobám s americkým občanstvím pobývajících v uplynulých 21 dnech v Kongu. S odvoláním na americké ministerstvo zahraničí to uvedla agentura Reuters. Epidemie byla vyhlášena v polovině května. Rozšířila se do 5 konžských provincií a z dosud 2011 potvrzených případů si vyžádala 754 obětí. No a na závěr zpráv přinášíme počasí. Doznívajícím přeháňkám a bouřkám z noci se nepovede srazit teploty dolů, stále budou šplhat na 25 až 32 stupňů.

0: Český impuls, trháme vstupenky do našeho letního kina, za chvilku zahájíme pomyslné promítání zkoušek z dospělosti. Připomeneme si tenhle seriál písní Ladislava Štajdla Miluji tě. Hrajeme ve vašem televizoru a na chytrém telefonu jednoduše a v nejvyšší kvalitě. Do televize nás dostanete ťuknutím na automatické ladění do telefonu spolu se žlutou rádiovou aplikací.
1: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
2: Už tam bude.
3: Nech toho.
2: Raději už tam bude.
3: Přestaň. Chtěl mě vedro.
4: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
5: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
6: Slyším Tatart nákupy?
5: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
6: To je mazec.
5: Tatart, opravdový elektrospecialista.
7: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
8: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: Posloucháte Český impuls, dopolední program 11:30. Co nás čeká dnes v rámci turistiky a cestování? V pořadu Máme Česko rádi, zamíříme na Semilsko, projedeme se kaňonem jízery po Rýgrově stezce, tak to bude určitě zajímavé. No a s Jirkou Kolbabou to budeme potřebovat podstatně větší svačinu, protože zamíříme až do západní Afriky, do Burkiny Faso. Takže slibujeme velkou exotiku, velké dobrodružství, ale taky českou romantiku. To všechno umíme tady u nás na Českém impulzu.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Dochází do tvých snů, má lásko, když nemůžeš v noci spát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: na Českém impulzu Jiří Grossman a Miluše Voborníková. Dostali jsme se spolu s nimi až do momentu otevření naší hudební pokladnice, klenotnice, impulzovic, krabičky, ze které si vyndáme hit Když muž se ženou snídá od Karla Gotta, ke kterému má ale velmi, velmi co říct taky Palo Habera, který bude teď komentovat impulzovic, krabičku. Tak příjemný poslech, krásné dopoledne a ve 12 hlavní zpravodajská relace.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
2: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
3: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
7: ETA extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Palo Habera uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
10: Karel Gott si vždy věděl vybrat autorov, ktorí mu napíšu dobrou pesničku. V tomto prípade si vybral mňa a ja som na pesničku Když muž se ženou snídá naozaj hrdý. Už keď som mu išiel ponúknuť, tak som vedel, že by sa hodila teda aj mne. Chvíľku som váhal, ale potom som si povedal, dobre, nevadí, však ty si ešte nejaké pesničky zložíš. Nikdy som toho neulutoval, pretože tú pesničku robil presne tak, ako bolo treba. Mimochodom, to nahrávanie bolo vynikajúce. Točili sme v jednom dedinskom štúdiu, behali nám tam po dvore sliepky a iné zvieratá. A aj keď tá pesnička je teda o láske, tá atmosféra, ktorú sme tam mali, tak tá sa nad tým a pod tým všetkým naozaj podpísala. A naviac zistil som, že Karel je jeden z najväčších profíkov, akých som kedy v živote stretol, pretože toho nenechal skôr, kým som nebol spokojný ja a kým nebol spokojný aj on. A ako autor som spokojný absolútne dodnes.

či horu trápení, věčný hřích, královské žezlo, tatův meč, pohyby, gesta, kroky, řeč, to je jen povrch.

když obchodník má v erbu krám, tak trosečník má s prken prám. A vězeň mívá v erbu mříž a křižák štít a na něm kříž. Ale co bych asi já erbu měl mít? Jsem starý klaun.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v poledne.
1: Pěkný den. Poslanec SPD Jaroslav Foldyna má na krku podezření z domácího násilí. V minulém týdnu ho policie vykázala na 2 týdny z domu v Děčíně, kde se svou manželkou žije. Veřejnoprávní rozhlas také zjistil, že mu policie zabavila několik střelných zbraní. Foldyna řekl, že je nevinný a víc celou věc komentovat odmítá. Případ je teprve na začátku a Foldyna v současné době není z ničeho obviněný. Svou manželku měl poslanec napadnout minulý týden. Policie mu kromě vykázání z domu také zakázala manželku kontaktovat. Na jihu Moravy zlé řádily bouřky. Největší škody jsou v Prušánkách na Hodonínsku. Supercela ale výrazně škodila i na Břeclavsku.
2: V Prušánkách obci s více než 2000 obyvatel zlé řádily vítr, kroupy a liavec. Živel poškodil mimo jiné střechu základní školy, stejně to odnesly některé rodinné domy. Hasiči ještě dnes vyčerpávají vodu ze sklepů, značné škody jsou také na úrodě, na zahradách a na polích. Řádění supercely dalo vzpomenout na 5 let staré děsivé tornádo u sousedů v Moravské Nové Vsi. Také tam teď lidé napravují škody ze středečních přívalů vody a krup.
1: V Praze 9 se dopoledne převrátil autojeřáb. V Prosecké ulici přitom strhl trolejbusové troleje. Ulice bude po dobu vyproštění jeřábu neprůjezdná, to může trvat několik hodin. Policie na síti X uvedla, že by se řidiči měli místu vyhnout. Mluvčí policie agentuře ČTK řekl, že se autojeřáb převrátil během prací a nikdo se při události nezranil. Čína vyšetřuje zadrženého Čecha kvůli podezření z ohrožení státní bezpečnosti. Podle agentury Reuters to dnes uvedlo čínské ministerstvo zahraničí, podle kterého příslušné úřady postupují v souladu se zákonem. Čínská diplomacie zároveň kritizovala postup českých úřadů vůči čínským občanům. Tvrdí, že české úřady na základě neopodstatněných obvinění zadržují čínského novináře. Peking takový přístup odmítá a čínské ministerstvo zahraničí vyzvalo českou stranu, aby dotyčnou osobu okamžitě propustila a plně ochránila její práva a zájmy. Dnes budou na obloze sluníčko i mraky, lokálně se objeví přehánky nebo bouřky. Naměříme do 30 stupňů, na jižní Moravě bude až 32. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Dobré poledne, 3 minuty po 12. Petr Spálený přichází zaspívat, potom Petr Rezek, Honza Benešovský u mikrofonu. Pěkný den, čtvrtek 16. července.

0: odpoledne. Jo, třešně zráli. Na Českém Impulzu si za chvilku zahrajeme tuhle písničku a zasadíme ji do rubriky Letní kino, protože zazněla ve filmu Rebelové. Tak to je ten důvod. Když jsme u filmu, tak své si k tomu řekne taky Alexandr Hemala, náš expert na zábavu i na tu televizní. Právě teď prochází nabídku, programy jednotlivých televizních stanic a zcukne to do televizní chvilky, kterou vysíláme pravidelně v půl jedné tady u nás na Českém Impulzu.
1: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
2: Myslím, že to bude za C. Gumák.
1: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
3: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
5: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
6: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Zatím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
4: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: Posloucháte Český impuls, odpolední vysílání. Josef Hlinomas předvede, jak ideálně komunikovat s mužem. Ve čtvrt na pět si to můžete poslechnout taky u Alexandra Hemaly, který je tady teď s televizní chvilkou, což je nabídka, takový výcuc z programu jednotlivých televizních stanic. Klidně si dělejte poznámky a vytvořte si sledovací plán. Já jsem tady od muziky, takže za chvilku nabídnu Ladislava Štajdla, Petru Janu nebo Michala Davida na Českém impulzu.
1: Televizní tipy Alexandra Hemaly.
2: Tomu říkám romantika na druhou. Už ten název českého filmu Martin a Venuše dosti napovídá, jak praví klasik, ženy jsou z Venuše a muži z Marsu. Tady ale hlavní hrdinové mají tři děti, o které se stará výhledně žena, a muž si dělá svou práci. Pak ale přijde sázka, zda by se Martin o děti, tedy o tři děti, na měsíc nepostaral sám. A vy můžete být u toho, když se tu sázku pokusí vyhrát. Martin a Venuše, 20.00 Prima Max. A neuvěřitelné věci se dějí i v případech mimořádné Marty. Ta totiž musí vyřešit, kdo stojí za vraždou veterinářky Karly, která byla, zdá se, otrávena smrtelně jedovatou žábou. Pokud za vraždou stojí majitelka kosmetického salonu, pak se zřejmě jedná o motiv žárlivosti. Vše se dozvíte z epizody nazvané Pralesnička strašná ve 20.15 na Primě. A já vám přeji hezký večer.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Dobré odpoledne, posloucháte Český impuls, jdeme do hudební dvojice, což je rubrika, do které zasazujeme dvě písničky po sobě s něčím společným. A to společné může být lecos, může to být textař, hudební skladatel, nějaké téma v písních a tak dále. Tak co myslíte, co je to v tomto případě? Na hradě Okoři a koupím si opuštěný hrad. No jasně, písničky o hradech právě teď, nejprve Tony Brix, Akáty, potom Milan Drobný. Honza Benešovský u mikrofonu, krásné odpoledne a příjemný poslech Českého impulzu.
1: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
2: Slyším, Tatart nákupy?
1: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
2: To je mazec.
1: Tatart, opravdový elektrospecialista.
3: Co se ti stalo?
4: Ale ta moje kolena vržou jak staré panty. Asi už potřebuju nějakou kloubní výživu, jen nevím jakou. Je jich tolik.
5: Znáš Geladrink? Je to doplněk stravy. Kloubní výživa od světově uznávaného profesora Adama. Fakt dobrá výživa kloubů s kolagenními peptidy a vitamínem C, který přispívá k udržení zdravých kloubů.
4: Aha, a kde Geladrink kupuješ?
5: V lékárně nebo na www.orlink.cz. Tam mají s Geladrinkem výhodnou kůru kolena, kyčle a ramena. To je přesně pro tebe.
4: Tak to se podívám. www.orlink.cz.
6: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Hudební dvojice
9: a NEP. Dva jsou víc než jeden.

Vlaštovko, leď přes čínskou zeď, přes písek pouště Gobi. Oblétni zem, přileď až sem.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 13.
1: Pěkný den. Bouřkám se v Česku líbí. Vyskytovat se budou i v následujících dnech. Zítra by mohly být i silné. Napršet při nich může kolem 40 mm a může je doprovodit krupobytí a výraznější nárazy větru. Teploty budou dnes i zítra stoupat k tropické 30. Na Moravě a ve Slezsku meteorologové zítra očekávají až 33 stupňů. Zatím do odvolání tak na jihu Moravy zůstává v platnosti upozornění na nebezpečí požárů. Z předpovědi a výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu ale vyplývá, že ochlazení je za dveřmi. Přinese ho víkend, který slibuje i přeháňky. Porucha zabezpečovacího zařízení dopoledne zkomplikovala dopravu vlaků na Olomoucku. Na železničním koridoru u Červenky byl provoz výrazně omezený asi hodinu a půl. Vlaky nabraly zpoždění až několik desítek minut. Provoz se obnovil kolem 11. dopoledne. Agentuře ČTK to řekl mluvčí zprávy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka. České dráhy uvedly, že kvůli poruše u Červenky má zpoždění několik dálkových vlaků jedoucích po tomto železničním koridoru. Vlaky do stanic přijíždějí o desítky minut později, než stanovují jízdní řády. Zpoždění by se mělo postupně zkracovat. Prezident by se rád bavil s vládou, tam v tom prý ale moc nejde naproti. Padlo to v exkluzivním rozhovoru s Petrem Pavlem na zpravodajském serveru iDnes.cz. Prezident by rád schůzkami s vládními představiteli předcházel sporům, třeba při přípravě nových zákonů.
2: Pokud konzultace proběhne v době, kdy se legislativa tvoří, tak si prezident s navrhujícím ministrem mohou vysvětlit některé věci a k té kritice potom už vůbec nemusí docházet.
1: Premiér Andrej Babiš nedávno odmítl prezidentovu snahu o obnovení koordinačních schůzek ohledně zahraniční a bezpečnostní politiky. Předsedovi vlády vadí rozdílný pohled na zahraniční politiku a na schůzky by prý ani neměl čas. Ukrajina má nového premiéra. Ukrajinský parlament dnes do funkce schválil Serhije Koreckého. Dosud byl šéfem energetické společnosti Naftohaz. Před hlasováním označil za klíčové priority obranu země před ruskou agresí, hospodářskou stabilitu a integraci do Evropské unie. Mezi klíčovými úkoly uvedl také přípravu na příští zimu, která kvůli ruským útokům na ukrajinská energetická zařízení a infrastrukturu může být podle jeho slov těžší než ta minulá. Dnes čekáme sluníčko a horko. Naměříme až 30 stupňů, na jižní Moravě bude až 32. Sluníčko ale lokálně doplní přeháňky nebo bouřky. Večer má opět srážek ubývat. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Zprávy jsou za námi, pojďme na muziku. Začíná Lucie Bílá, Neposlušné tenisky, potom Hana Egerová. Honza Benešovský u mikrofonu.

když potkala jsem vás. Byl večer mlhavý, já slyšela váš hlas, byl pyšný jako vy. Ne, já se nedivím, vždyť byl jste jako král. Vrak láno šedivý, ten pane asi stál. A pod raglánem frak a slečnu pod paží. Můj Bože, krásnou tak.

Slyšíte je být? Když odjel noční vlak, ta slyšná jela s ním. A to, co bylo pak, i to já dobře vím. Ta slečna vzala vám vše, co vám mohla vzít. To všechno dobře znám. Ten prázdný, pustý byt. A co život? Ten je váš. Je plný nadějí. Tak pijte na kuráž. A žijte.

já vím. Tak jo, tak pojďte sem a sedněte si ke mně. Napijte se.

0: Posloucháte Český impuls, odpolední vysílání. Za chvilku si znovu připomeneme film Rebelové z našeho letního kina písničkou Stín katedrál. Helena Vondráčková a Václav Neckář budou zpívat. A potom už se připojí do vysílání náš kolega, cestovatel Jirka Kolbaba. Navštívíme africkou Burkinu Faso. Proč tam cestovatelé a možná, že nejenom cestovatelé, čeká těžký život? O tom bude Jirka povídat a já se na to moc těším tady na Českém impulzu.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
2: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
3: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
4: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
5: Už tam budem?
6: Nech toho.
5: Raději už tam bude.
6: Přestaň. Štěl mě vedro.
7: Pohodová cesta? To chce kuře.
5: Mňam.
7: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's. Letní kino promítáme na rádiu Český impuls.

0: Rádio Český impuls. Hrajeme na chytrém telefonu.
1: Někdo háčí kráčet v brnění, má na něm rádoby arp. Když není urozen, rychle je prozrazen, když neříká krásné R, tak ten si říká o malheur. Moudrý král princeznin bratranec, když vdával svých pět dcer, řekl to dál nesnesu a prchnul do lesu, žádný ženich nemá R, kdo nemá R, ztrácí charakter.

0: Krásné dobré odpoledne, posloucháte Český impuls, máme 1:30, za chvilku kapela Olympik, Jaroslav Vikrent s Marí Rotrovou nebo Čechomor s Lenkou Dusilovou, ale teď pokračujeme v cestování po západní Africe, vstupujeme do nové země.
1: Cestujeme s Jirkou Kolbabou.
0: Burkina Faso, další země západní Afriky, kterou si bereme na paškál. Co o ní říci na úvod, Jirko?
2: Tak zejména je to pozoruhodná, zase poměrně rozsáhlá země, je 3,5x větší než Česká republika a žijí tady Mosiové, to je hlavní etnikum. To jsou docela příjemní lidé, se kterými jsem užil mnoho času, protože nejvíc jsem tady vlastně strávil z těch západoafrických zemí. Kdysi se ta země jmenovala Horní Volta pro naše starší posluchače. Dneska se Burkina Faso v překladu země spravedlivého lidu bohužel netěší takovým úspěchům, jako se těšila v minulosti, když si to byla opravdu bohatá říše. Dneska tady ten místní prezident a ta reprezentace politická nevede tu zemi příliš demokraticky a lidé z toho mála, co ta země vypěstuje a vyprodukuje, bohužel nemají mnoho. Takže to bylo na jedné straně zase ta konfrontace té naší kultury, té naší svobody s tou nesvobodou a s tou neuvěřitelně nízkou kulturou a sociální úrovní, která v této části Afriky vládne. Já jsem třeba tady ve hlavním městě Ouagadougou, v tom rozpáleném městě, kde bylo 40 stupňů teploty, těžko hledal vůbec ambasádu, protože jsem ambasádu pobřeží Slonoviny. Dlouho jsem nemohl najít vůbec žádnou cestovní kancelář, která by mi třeba zprostředkovala půjčení auta. Chtěl jsem navštívit takový park, který jsme Ziniare a jsou tam zvířata. Byl to neusvědčený problém, protože když už někoho najdeš v kanceláři, že sedí, tak on spí nebo si hraje na počítači, ale není vůbec ochoten pracovat. Přesto se mě pár zajímavých míst podařilo vidět.
0: A nebo když už potom ho vybrucuješ k nějaké aktivitě, tak možná si řekne o nemalý úplatek, nebo?
2: No, řeknu si o neskutečně nekřesťanskou cenu. Já musím smlouvat a pak se stejně dozvím, že mě podvedli, že mě natáhli, když se tvářili jako velice oficiální instituce.
0: Tolik cestovatel Jirka Kolbaba a Honza Benešovský.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: cestou, let cestou.
1: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
0: Auta jezdí tam a nákladňáky sem. Tři čumíci jdou rovnou za nosem.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rytmus, čtvrtek 16. července. Připravujeme hlavní zprávy na celou, ale ještě předtím určitě stihneme hudební dvojici. Zpívat nám budou Karel Gott, Lady Carnival a Pavel Novák, Podivného spáče. No tak v tomto případě je společný rok vzniku obou nahrávek, a sice 1968. Tak příjemný poslech, hezké odpoledne, od mikrofonu se stále hlásí, vždy připraven Honza Benešovský, Český impuls.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
3: Slyším, Datart nákupy?
2: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
3: To je mazec.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
7: Hudební dvojice
8: aneb 1+1.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 14.
1: Pěkný den. O lidi ohrožené bytovou nouzí se částečně postarají také úřady práce. Část úkolů převezmou od obcí. Úřady práce budou mimo jiné rozhodovat o žádostech o podpůrná opatření. Poradenská kontaktní místa k bydlení vzniknou ve všech 205 obcích s rozšířenou působností. Bude jich o 100 víc. Změny přinese novela zákona o podpoře bydlení, kterou dnes podle informací Hradu podepsal prezident Petr Pavel. Za lidi bez vyhovujícího bydlení se budou podle předlohy vždy předkládat například oběti domácího násilí, rozvádějící se nebo lidé rušící partnerství. Týden po mohutném požáru ve Zlíně běží naplno vyšetřování jeho příčin. Hasiči nadále žádají veřejnost o pomoc. Likvidace následků bude ještě během na dlouhou trať.
2: Všechno má více než týden poté, co vypukl požár svůj řád. Platí zákaz vstupu do budovy a tak je vyšetřování zatím spíše na policistech. Ti už uskutečnili a budou i nadále konat řadu výslechů lidí, kteří měli ve 34. budově své sklady anebo tam pracovali a patřili mezi první evakuované. Nadále platí výzva hasičů, ti žádají veřejnost o záběry nebo postřehy z toho, co se na místě dělo brzy po 8 hodině raní minulý čtvrtek, kdy se zprvu nenápadný požár začal šířit bleskovým tempem.
1: Pohonné hmoty v Česku dál zdražují a tempo stoupání cen zrychlilo. Litr nejprodávanějšího benzínu Natural 95 se aktuálně u čerpacích stanic v Česku prodává průměrně za 40 korun 24 haléřů. Před týdnem byl o 84 haléřů levnější. Nafta je dražší skoro o 2 koruny, teď vyjde litr v průměru na 37 korun 57 haléřů. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje. Vláda v pondělí rozhodla, že s koncem týdne přestane ceny pohonných hmot regulovat. Analytici očekávají, že ceny i potom dál porostou. Otravy z jídla mají své zlaté období. Podle odborníků jsou v létě otravy způsobené viry, bakteriemi a toxiny kvůli vysokým teplotám častější. Při stravování mimo domov lidé často nemají přehled o tom, jestli je jídlo připravované bezpečným způsobem. Jeden zdroj navíc dokáže nakazit víc lidí. Na webu to dnes uvedl Státní zdravotní ústav. Podle lékařky Dany Němcové je rizikové třeba syrové kuřecí maso, ale také uvařené těstoviny a rýže odložené při pokojové teplotě. Zítra bude oblačno až polojasno, přechodně se i zatáhne. Postupně čekáme na většině území přehánky a bouřky, ty budou i silné. Naměříme maximálně mezi 25 a 30 stupni. Na jižní Moravě bude i kolem 32. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Posloucháte odpolední program Českého impulzu? Ano, posloucháte odpolední program Českého impulzu. Honza Benešovský je s vámi u mikrofonu a teď posíláme písničku Dalibora Jandy.

0: Krásné odpoledne, posloucháte Český impuls, odpolední vysílání. Za chvilku zase zahrajeme z našeho letního kina, schválně, sám jsem zvědav, z kterého filmu nebo seriálu uslyšíme písničku. No a potom už tip na výlet, z našeho pořadu Máme Česko rádi, my projdeme kaňonem jizery po Rígrově stezce. Míříme tedy na Semilsko a už se připravují Hanka Kracíková a turista z povolání Miroslav Tausik. Český impuls, rádio pro radost ze života.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi
2: všude zdejší, všude je fajn.
3: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
4: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
3: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
5: Chodíte do práce, dáváte do ní čas a úsilí. Ale co vaše peníze? Pracují taky? U XTB mohou. Klidně, stabilně. Pro vás. Krok za krokem. Investici za investicí. Nezáleží, z kolika začnete. Vy máte svou roli. Nechte peníze, ať se hrají tu jejich. Své peníze si tvrdě vyděláváte. Teď je nechte pracovat pro vás. XTB. Kde vaše peníze pracují.
6: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
7: Letní kino promítáme na rádiu Český impuls.

0: Posloucháte Český impuls, za chvilku další muzika a písničky 60. až 80. let. Marcela Holanová bude zpívat, Valdemar Matuška nebo Marta a Tena s Bobem Friedlem. Ale teď další výlet, nebo aspoň tip na výlet. Otázka, jak se toho chopíte vy? Hanka Kracíková nás zve na Semilsko.
1: Máme Česko rádi.
2: V dnešním Máme Česko rádi se vypravíme do Pojizeří, a to doslova do údolí řeky Jizery. Průvodcem nám bude jako vždy cestovatel po Česku Miroslav Tausik a řekne podrobnosti. Vítejte ve vysílání.
3: Dobrý den. Rigrovou stezku můžu břele doporučit. Je to příjemná procházka s několika možnostmi zastávek i s pěkným ukončením. Dá se jít 13-kilometrový okruh anebo mnohem kratší úsek.
2: Tak jsem s tím prvním.
3: Dobrá. Půjdete přímo ze Semilského náměstí přes most po červené značce podél Jizery. Stezka vás sama povede do Bítouchova, odkud už vede oficiální rigrová stezka. A o tom se vám bude líbit. Zdejší soutězkou vede Vysutá železná láska.
2: To znám z fotografií, takže už se těším. A co mě čeká dál?
3: Zvonička se šindelovou střechou a nebo kamenný les, tedy skála, která tvarem lva připomíná. Vysoko nad řekou vám pak stín nebo ochranu před deštěm poskytne odpočívadlo se stříškou a další pěkné místo k zastavení je Bémova vyhlídka.
2: Tak jak to tak poslouchám, tak je opravdu velká chyba, že jsem tam ještě nešla.
3: Rozhodně. Kaňon Jizery je velmi romantické místo a navíc vím, že ráda jezdíte na bruslích. Ze Spálova se dají obout a z Železného Brodu se zpět dostanete vlakem do Semil. Také tu stojí funkční vodní elektrárna a jednou z cest se dá jít do Semil přes Krkavčí skálu vysoko nad řekou. A opivovaný výhled poskytuje také myší vyhlídka, ta je ale ještě dál až za Spálovem. Na zmíněná místa vás dovede žlutá nebo modrá turistická značka.
2: Hana Kracíková, Máme Česko rádi.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rychle hraje Český impuls. Zác,
1: sáno, v knihách vázaný kůži. Zác, sáno, kouzly víc než dost.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Posloucháte Český impuls, odpolední vysílání a zase nastává ten čas otevřít naší klenotnici, impulzovic krabičku. Zahrajeme si slavnou seriálovou hitovku ze sanitky Můj čas, tedy Hana Zagorová, Petr Kotwald, Stanislav Ložek a Lucie Vondráčková z jiné, úplně jiné hudební generace. K tomu řekne pár slov, tak jsem zvědav. No a za čtvrt hodinky ve 3 odpoledne další zpravodajská relace.
1: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
5: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
6: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Active, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
7: Eta extra slevy. Tyčový vysavač Eta Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
8: Lucie Vondráčková uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
9: Písničku Můj čas už se pokoušelo předělat spousta skupin a interpretů, ale myslím, že se ještě nikomu nepodařilo předčít originál. Takže Stanislav Hložek, Petr Kotwald, Můj čas.
10: Můj čas je pouhé prozatím.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Tam, kde zem duní, kopyty stát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Není nutno, aby bylo přímo veselo.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 15.
2: Pěkné odpoledne. Důchodci si můžou oddychnout. Ti, kteří si penzijní spoření založili před rokem 2023 a rozhodnou se ho ukončit, tak budou moci učinit bez hrozby sankce. Senioři, kteří o spoření kvůli předloňské změně podmínek odstoupili předčasně a přišli kvůli tomu o státní podporu nebo dokonce o vlastní peníze, pak získají náhradu. Předpokládá to koaliční novela o doplňkovém penzijním spoření, kterou dnes podepsal prezident Petr Pavel. O jeho podpisu informoval Hrad. Poslanec SPD Jaroslav Foldyna čelí podezření z domácího násilí. V minulém týdnu ho policie vykázala na 2 týdny z domu v Děčíně, kde se svou manželkou žije. Státní zástupce uvedl, že policie v případu prověřuje podezření z týrání svěřené osoby a týrání osoby žijící ve společném obydlí. Veřejnoprávní rozhlas také zjistil, že policie Foldynovi zabavila několik střelných zbraní. Poslanec řekl, že je nevinný. Případ je teprve na začátku a Foldyna v současné době není z ničeho obviněný. Svou manželku měl poslanec napadnout minulý týden. Policie mu kromě vykázání z domu také zakázala manželku kontaktovat. Nový majitel mosteckého autodromu bude omezovat hluk. Během rekonstrukce vzniknou nejen protihlukové valy, ale i řada menších staveb, které omezí obtěžování. Kvůli hluku z autodromu se vedla série soudních líčení.
3: Na základě rozhodnutí soudů, které nakonec potvrdil také ústavní soud, kam se spor s domkáři ze sousedství až dostal, musí mostecký autodrom dodržovat přísné hlukové limity. Maximálně 55 decibelů ve všední dny a 50 o víkendech a svátcích. Nový majitel areálu, kterým je investiční skupina Romana Stanka staršího, proto bude hledat možnosti, jak zátěž pro okolí snížit. Jako první by měly vzniknout speciální protihlukové valy.
2: Díleři drog se dohodli s olomouckým soudem. 6 obžalovaných tak dostalo v rozsáhlé narkotické kauze až 6 let vězení. 5 mužů a 1 žena uzavřeli dohodu o vině a trestu. Státní zástupce Jindřich Pazdera popsal, jak jejich drogový biznis vypadal.
4: Od roku 2024 do listopadu 2025 měli od různých výrobců v Ostravě opatřovat pervitin a ten potom distribuovat na Šumpersku, Olomoucku a Prostějovsku ve velkém rozsahu. Bavíme se zhruba o 2,5 kg, se kterými měli v rámci té organizované skupiny nakládat.
2: Skupinu dopadli policisté loni v listopadu. Za mříže jdou 4 ze 6 členů organizované skupiny. 2 dostali podmínku. Zítra bude oblačno až polojasno, přechodně se i zatáhne. Postupně čekáme na většině území přehánky a bouřky i silné. Naměříme maximálně mezi 25 a 30 stupni. Na jižní Moravě bude i kolem 32. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
5: Odpolední program Českého impulzu máme po zprávách a přichází Jiří Korn se slavnou písní a nádherným hitem Ještě tě mám plnou náruč. Honza Benešovský u mikrofonu.

0: Pro radost ze života za chvilku bude zpívat Michal Penk písničku Hlaď mě a bude to zase písnička z našeho letního kina, protože jsme se s ní potkali ve filmu Slunce, seno a pár facek. Takže budeme promítat, no a vy se občas podívejte k nám na Facebook, protože tam se dějí zajímavé věci, dáváme tam novinky z rády a soutěže, témata. Můžete to všechno komentovat, lajkovat, glosovat, tak jak se obvykle na sociálních sítích dělá. No a najděte si v neposlední řadě nové přátelé. Tak ještě připojíme adresu www.facebook.com/Český impuls.
1: Mobil? Mega sleva! Kávovar? Mega sleva! A vy váš? Taky mega sleva! Na Alze jsou jich teď tisíce! I na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na alza.cz.
2: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
4: Využijte slev na Zalandu, ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je Extra Renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra Renta od Olvinu. Zkusíte to?
8: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

prosím tě, hlaď mě, promiň jsem na dně, zůstal jsem sám a sám.

0: Posloucháte odpolední vysílání Českého impulzu, máme 15:30 a já bych teď chtěl pozdravit a navnadit všechny milovníky country muziky, protože už pro vás hezky pěkně připravujeme večerní pásmo country písniček a nejenom countryovek, taky těch folkových a tramských. Písničky k táboráku, to je ten pořad, tak se jmenuje a my budeme rádi, když si ho i dnes poslechnete tady u nás na Českém impulzu.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Přehraje český impuls.
1: Páni a paní, vím, jak se ruší žál. Já tíhnu duší, jen klejny karneval.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Vezli by jsme spolu, spadli by jsme dolů. Byl by konec všemu.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Dobré odpoledne, posloucháte Český impuls. Za chvilku už přijde Alexandr Hemala po zprávách ve 4 a taky Josef Hlinomás, který předvede, jak ideálně komunikovat s mužem. Tak jestli máte v tomto ohledu nějaké komunikační nedostatky, poslechněte si to ve 4:15. A teď si dáme zpívající Evy do hudební dvojice. Nejprve Taurichová, Chybička se vloudí, a potom Pilarová, Caruso mi zpívá. Honza Benešovský, zdraví od mikrofonu, mějte se krásně a zase někdy příště naslyšenou na Českém impulzu.
1: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
3: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetří přijďte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
4: Co se ti stalo?
5: Ale ta moje kolena vržou jak staré panty. Asi už potřebuju nějakou kloubní výživu, jen nevím jakou. Je jich tolik.
6: Znáš Geladrink? Je to doplněk stravy. Kloubní výživa od světově uznávaného profesora Adama. Fakt dobrá výživa kloubů s kolagenními peptidy a vitamínem C, který přispívá k udržení zdravých kloubů.
5: Aha, a kde Geladrink kupuješ?
6: V lékárně nebo na www.orlink.cz. Tam mají s Geladrinkem výhodnou kůru kolena, kyčle a ramena. To je přesně pro tebe.
5: Tak to se podívám. www.orlink.cz.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
8: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
9: Hudební dvojice
10: aneb jeden za 18, druhý bez dvou za 20.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Dneska už mě fóry nějak nejdou přes pisky. Stojím s dlouhou kravatou na bedně od whisky.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Mám už tváři sníh, to léta můžou být.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 16.
3: Pěkný den. Český občan zadržený v Číně byl v zemi na soukromé návštěvě. Muž nemá žádné vazby na jakoukoliv českou státní instituci. Novinářům to dnes řekl ministr zahraničí Petr Macinka během své návštěvy Rakouska. Potvrdil informaci Pekingu, že Čech je v Číně zadržený kvůli podezření z ohrožení státní bezpečnosti. Vyvrátil, že by případ souvisel se zadržením čínského občana v Praze. Fakultní nemocnice Brno odstupuje od smlouvy na stavbu porodnice. Odkládá se tak projekt za víc než 3 miliardy korun. Kontrola provedená před zahájením stavebních prací totiž odhalila závažné nesrovnalosti v projektové dokumentaci a nedostatky ve smluvních podkladech. Nemocnice to uvedla v tiskové zprávě. Se stavbou nové porodnice ale stále počítá. Začít by podle ní mohla v roce 2027. Odborníci počítají v budoucnu s příchodem nové pandemie. Zatím ale není jisté, kdy a co ji způsobí. Viry se totiž neustále mění a mohou být potenciálně závažnější než COVID. Řekl nám to epidemiolog Rastislav Maďar, podle kterého by s přípravou na další pandemii mohl pomoci nový návrh koncepce ochrany veřejného zdraví.
4: Česko je jednoznačně lépe připravené, ale samozřejmě my nemůžeme se s tím spokojit, musíme pokračovat dál. Vznik jedné silné organizace sdružující všechny odborníky v České republice s mezirezortním sahem, pomůže i jiným rezortům s ochranou zdraví populace a bude velmi dobře spolupracovat i s dalšími experty.
3: Podle odborníků zůstává největším strašákem chřipka, ta se totiž šíří velmi snadno. U eboly nebo Marburgu je vznik pandemie pravděpodobný méně. Soud v italském Janově rozdával vysoké tresty kvůli zřícení Morandiho mostu. Při něm v roce 2018 zemřelo 43 lidí. Soud právě teď čte své rozhodnutí. Bývalý šéf společnosti, která most spravovala, dostal 12 let vězení. V procesu je obžalovaných víc než 50. Zítra čekáme sluníčko, přechodně se ale může obloha zatáhnout. Postupně se na většině území vyskytnou přehánky a bouřky, ty budou i silné. Nejvyšší teploty budou kolem 27 stupňů, na jižní Moravě okolo 32. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Smějeme se s Alexandrem Hemalou.
5: Je čtvrteční odpoledne, přátelé, v plném proudu, možná se opalujete, možná pracujete na zahrádce, ale pokud vlastníte tranzistorový nebo jiný přijímač, který nemusí být spojen dráty, tak nás možná posloucháte a to jsme samozřejmě rádi. Navíc dnes je světový den hadů. To jsou mi pěkné potvůrky, co se jen tak plazí krajinou. Většina z nich je plachá a před člověkem uteče. Ale pozor, šlápnout na takovou odpočívající zmii by nemuselo dobře dopadnout. A to nehovořím o tom, že byste bloudili někde Saharou nebo jinou cizinou. Tam jsou ještě daleko, daleko jedovatější jedinci. A nebo zase v Amazonii navíc i škrtiči. Člověk neví, kde by na sebe měl dávat větší pozor. Tak buďte opatrní v každé situaci a v každém věku. No a teď už je tu pro vás Michal David a jeho věčné perpetuum.

svou práci lál a slyšel jsem, jak říká, že už chtěl by mít klid, než po nocích se za volantem přijít. A dispečer té noci byl náhodou starý voda. Ten je starší než sám čas, povídá hochu. Jak dlouho už jezdíš s tou škatulí? Víš, já jezdil snad se vším, co by měl 4 kola. A ty tu brečíš nad tou jedinou jízdou. Já jsem najezdil 1000 kilometrů. A můžeš mi věřit, když ti tady povídám, řidič.

0: řidič, karburátor, rozdělovač, kondenzátor, hlavu, ventily, baterie, stěrače, duše, pneumatiky, pera, tlumiče, šasí, svíčky, křídel a blok, ložiska, poloosy, lanka, ojnice, trysky, přerušovač to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Jednou si tu práci zvolil, tak zůstaň při ní stát. Chce to jen pevnou vůli a tu svýho srdce dá. Protože sednout za volant jen pořádnej chlap si smí. To ví i každý řidič sváteční, musí mít pohotovost, pozornost, nervy a klid. Chladnokrevnost, představivost, odhad, trpělivost, zdvořilost, plnou nádrž, pásy připnuty, dobrý zrak, lékárničku, peníze na pokuty, pojist musíš platit, mazat, tankovat, zvládnout smyk, platit škody, značky sledovat. Musíš znát vyhlášku, mít dávku štěstí, na noc sundat mavé brýle, městem chodit, radši pěšky odbrzdit, před rozjetím to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Když nesmí kličkovat na dálnici, zastavovat o jinej vůz, o zeď, o strom, toubit na slečny, pouštět volant, věnovat se stopačce, brzdit při smyku, překážet rychlejším, nadávat chodcům, zapomenout klíče od vozu ve voze, kouřit u pumpy, přejet šéfovi psa.
1: Některé dámy, přátelé, mají pocit, že je partneři neposlouchají. Ale já mám za to, že to je omyl. Jen se, milé dámy, musíte ptát na ty správné věci. Pro malý vzor se rozhodla i Ludmila Píchová a my si poslechneme, jak jí podlehl její kolega v této scénce Josef Hlinomas.
2: Já abych se snad zbláznila a ty si tady děláš ty svý pitomý křížky. Tak se na to podívej. Malovali jsme předloni, konzol vypadává a ty si škrtáš sportku.
3: Já nemusím škrtat. Můžu si chvíli číst?
2: To je náfad. Co také, že by se šel podívat na děti? Nemám je kde vykoupat, vana je plná prádla. Jenže můžu já prát? Nemůžu.
3: Nemůžeš.
2: Prát můžu, ale věšet nemůžu. A víš proč?
3: Jo.
2: Jdu věšet na půdu prádlo a je tam hamačka. Drahá sousedko, povídám jí, proč k sakru věšíte vždycky, když já věším? A víš, co ona mi řekla?
3: No.
2: Povídá mi, ale to je omyl. Já nevěším, když vy věšíte, když já věším. No, tohle řekne ona mě, ona, že já věším, když ona věší. Co bys jí na to řekl?
3: Co je tu takový ticho? Proč nic neříkáš?
2: Co mám říkat? Stejně mě neposloucháš a čteš si noviny. Tohle je život.
3: Já nečtu, tady listuju, prohlížím si nějaký obrázky. Poslouchám tě, no.
2: Posloucháš, jo. Já to vidím, jak posloucháš. Čteš si o nemožném útoku slávy, jako kdybys to četl poprvé. Tak ještě tak, kde koho pokousal pes? Kdo koho vezme do podnájmu? Značka je mi 40, veselá, dohodneme se. Ty tak posloucháš, ty jo.
3: Čestný slovo, že poslouchám. Docela mě to zajímá, je to moc zajímavý, všecko je to, jen kdyby to bylo dál, víš, pokračuj. No, jak to bylo dál?
2: Tak dál. Já povídám hamačce, už toho mám dost. Vy věšíte, když já věším.
3: Správně.
2: A vzala jsem šňůru na prádlo a pověsila jsem hamačku. Takhle ke komínu do průvanu, aby dobře schla.
3: Máš úplnou pravdu. Je v pořádku.
2: Jenomže hamačka si tam visí a schne, když na půdu přijde hamák a povídá, to jste neměla, sousedko, zrovna do průvanu, ona byla tak na cemr.
3: Víš, že s tebou docela souhlasím.
2: Já ještě vysvětluju, že ona neměla věšet, když já věším, ale on neposlouchá a povídá, oko za oko, věšení za věšení, teď pověsím já vašeho muže. A vzal tě a pověsil tě.
3: No. Samozřejmě.
2: Do kouta, co jsou ty saze, víš?
3: Ovšem, ovšem.
2: Mně už vůbec do věšení nebylo, prádlo jsem nechala ve vaně a hamák, abychom to prejdali spolu dohromady, když on je teď vdovec a já jsem vdova. Co ti mám povídat, já nebyla proti a tak hned k němu.
3: No dobře, dobře, byl nejvyšší čas.
2: A jen jsem u něho, on hned koňáček, abych se neupejpala, že prej už nejsme žádný zajíci, škoda ztrácet čas. Tak jsem se neupejpala a zítra se berem. Slyšíš, Hergot? Zítra se vdávám za Hamáka.
3: Ano, ano, ano.
2: Dost.
3: Já bych...
2: Dost, to už přestává všecko naložené do novin jako pokurka do láku. To už já se z toho zblázním, já se zblázním.
3: Prosím tě, aby ses nezbláznila. A já vůbec nemusím číst. Já si můžu na chvíli lehnout.

0: červená jablíčka do jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi
1: všude zdejší, všude je fajn.
2: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vyváž? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce. I na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na alza.cz.
3: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
4: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: Rádio Český impuls.
1: Hraje na internetu.
2: Stůj. Ještě rozhlídni se kolem. Tenhle pokoj bude sám. Ještě pobuď s tímhle stolem. Sedni na okenní rám. Ještě jednou otoč světlem, abys prohlídla svůj kout. Ještě pohlaď tátu v betlém, s kterým nikdo nesměl hnout. Ještě pohled, jak se tenčí v kalendáři počet stran. Škoda jen, že nejsi menší, že jsou okna do kořán. Motýl zvenčí, dovnitř vlít, můžeš zůstat.

0: o svém sokovi, nevím jestli v lásce nebo v něčem jiném, nám bude zpívat Karel Zich a pak už před námi předestře mapu lásky Hana Hegerová. To na Českém impulzu, kde se rádi vracíme k těm nejznámějším písničkám 60. až 80. let.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls. České písničky 60. až 80. let.
1: Já patřím k těm nešťastně šťastným, protože mapu lásky vlastním. Zdá

I takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den. Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: bude otázka na vás. Píšete si deníček? Tak pánové Miloslav Šimek a Luděk Sobota by právě vás všechny, kteří si nepíšete ten deníček, přesvědčili o tom, jak je to prospěšné. I když vlastně Luděk Sobota se až tak snažit nebude. Konečně poslechněte si tuto scénku sami.
1: Bývá dobrou tradicí našich pořadů, že vedle nezávazných legrácek a veselých popěvků snažíme se vždycky také o věci vážnější. Zkrátka řešíme problémy všedního dne, které se nahromadí, a tím podáváme divákům v sále pomocnou ruku v jejich osobním životě. Dneska zrovna bychom chtěli vyřešit problém, který vás jistě také trápí v bezesných nocích. Jestli má cenu v životě si vést deníček, a když si deníček vedeme, tak jakým způsobem si asi deníček vést? No, co myslíš třeba ty? No tak přestaň montovat mikrofon. Doma máš stavebnici Merkur, tam si pohraješ, tady budeš pracovat. Tak co míníš o deníčku?
2: No tak, a proč zrovna já?
1: No a koho se mám zeptat? Tebe snad mám prvního po ruce, ne?
2: Tak se zeptej druhýho po ruce.
1: Koho mám druhýho po ruce?
2: No třeba tady, jak jsou za náma.
1: No promiň, to jsou muzikanti, ty hrajou na rozličný nástroje, na to mají školy, ne?
2: No tak jestli mají školy, tak můžou taky něco žblepnout.
1: No, samozřejmě, to by mohli, a to by si za ně musel na ty nástroje hrát.
2: Co myslíš, že na tom je nadechnout?
1: No a přijedou hasiči, no, to známe. Tady budeš hovořit o deníčku a říkám to naposled. Nedívej se kolem sebe, když se mnou mluvíš, soustřeď se trochu, nedívej se na moje boty, dívej se mi do obličeje.
2: Máš taky boty hezčí než v obličeji.
1: Tak domy, to jsem... To jsem snad netahej, to je moje věc, jak to mám s botama rozdělený, ne? Luďku, proč myslíš, že jsi sem vůbec přijel dneska?
2: To nevím, já myslím, že tady bude módní přehlídka.
1: Módní přehlídka, to je nápad, co by si na ní předváděl? Tyhle ty hadry z půjčovny, jo?
2: Nic nepředváděl, abych jsem se díval na ženský.
1: Na to zapomeň, na to rozhodně není čas. Budeš tady hovořit o deníčku.
2: Pak se půjdem podívat na ženský.
1: No dobře, když hezky pohovoříš, tak se potom můžeme i podívat třeba i do zoologické zahrady.
2: Tam budou ženský, jo.
1: A to víš, že tam nějaký budou. Až tě uvidějí v kleci, tak tě možná začnou i krmit.
2: No ale já mám dietu.
1: Tak snad taky nemusíš sebrat všechno, co ti do klece hodějí, ne? Domluvíš se, řekneš, milá paní, tuřín mi neházejte, te nesmím, já mám dietu, dejte mi mrkev. Máš dar řeči, jsi člověk, ne?
2: Jsem?
1: No tak vidíš.
2: No ona to taky pozná přece, že jsem člověk.
1: No to ti zase nezaručuju. Když tě uvidí v kleci v zoologický, to já bych pochyboval.
2: Proč to bude na kleci napsaný?
1: Co tam bude napsaný?
2: No tam bude napsaný Homo sapiens, člověk moudrý.
1: No, člověk moudrý tam bude. Tak na tvý kleci to bude asi kratší. Tam bude jenom homo, člověk. To moudrý rychle smažou, až tě poznají blíž.
2: No a místo toho se napíše dieta. To bude docela hezký. Homo, dieta, Luděk, Sobota.
1: To bude nádhera. Víš co, Luďo, vrátíme se k původnímu problému, ať se hneme z fleku. Tak zaprvé, vedl jsi vůbec někdy deníček?
2: Vedl, ale to již je dlouho, vážení přátelé. To jsem ještě ani neuměl psát.
1: Tak kdo se to za blbost, ty mě chceš vyprovokovat. Jak jsi mohl vést deníček, když jsi neuměl psát?
2: Kreslil jsem si ho, ne?
1: Kreslil jsi si ho. To slyším prvně, kreslenej deníček. Jak jsi si ho kreslil asi?
2: Nohou asi.
1: No, vypadá to tak, že nohou. Asi nohou.
2: Ty jsi nikdy asi neslyšel o obrázkovém písmu, vej?
1: O obrázkovém písmu jsem slyšel. Pochybuji, že by zouměl, kde jsi se ho naučil.
2: No, myslíš,
1: to kde to řekni ty nám?
2: No, to řekni ty nám.
1: No, tak nám to řekni.
2: Tak
1: no.
2: Nám to řekni.
1: No, kde jsi se ho naučil?
2: No, od Indiánů.
1: No, od Indiánů. To je novina. Indiáni chodí všude kolem nás, jo, to tě naučil rovnou Vinetu.
2: No, Vinetu zrovna ne, ale ten jeho kamarád mě to naučil.
1: Jakej?
2: No, budeš se divit.
1: No.
2: Olda Šetrnej.
1: No, jo.
2: Já jsem s ním vykouřil Mírku dýmu.
1: Přestaň žvatlat, Indiáni tě naučili obrázkový písmo, ty si s nima vykouřil Mírku dýmu, nárožný ho přitom skalpovali. Mě to přestává bavit. Řekni nám raději, jak jsi zvedl deníček, když už se potom konečně asi v 6. třídě psát naučil.
2: To jsem si jej vedl tajným písmem.
1: No prosím, aspoň něco zajímavého. Ano přátelé, tady homodieta nám říká, že deníček si můžeme vést tajným písmem. To má veliký význam. Záznamy pak slouží jen tomu, kdo si deníček vede. A propol,
2: ale ne si to.
1: Co je zase? No. Co je?
2: No.
1: Co se stalo?
2: No, nikoho nenazývej atrapou.
1: Ale prosím, já neříkám atrapa, říkám apropo.
2: No, tak si to ne. No. Jedno, atrapo nebo
1: no, ne. Tak prosím, jestli je to jedno, tak atrapo, můžeš nám prozradit svůj systém tajného písma?
2: Můžu, ale neprozradím.
1: Prozradíš a rád, protože jinak se nepůjdeme kouknout na ženský.
2: To je jednoduchý systém. Já jsem všude místo tvrdýho i psal měkký.
1: To tajný písmo, jo? To jsou hrubky, notabene to každej přečtené. Ale prosím, je to tvůj deníček. Řekni alespoň divákům, jestli jim vůbec doporučuješ, aby si deníček psali.
2: Doporučuju a nashledanou.
1: Ale žádný nashledanou. Proč to doporučuješ? Proč?
2: Co?
1: No proč to doporučuješ, aby si deníček psali?
2: Proč?
1: No proč?
2: Rozlepičí po.
1: Nech to a řekni řádně přítomným divákům, proč jim doporučuješ, aby si deníček psali.
2: No doporučuji, vážení přítomní diváci, protože ti, jak bych to, ti, kteří my, tací, kteří, když, kdož, tací, kteří by již od dětství, tací, kteří si deníček píší již od dětství, tak se pomočí, tak se pomocí této činnosti naučí perfektně stylizovat a formulovat věty, že? Ovšem, ti, kteří...
1: Přestaň pouštět páru a plynulej!
2: Kteří dlouhou dobu nic a... Pak najednou. Hrc.
1: Promiňte, vážení psále, vypadni ty, nejsi ve formě.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
4: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
5: Už tam bude.
3: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
6: Chodíte do práce, dáváte do ní čas a úsilí. Ale co vaše peníze? Pracují taky? U XTB mohou. Klidně, stabilně. Pro vás. Krok za krokem. Investici za investicí. Nezáleží, z kolika začnete. Vy máte svou roli. Nechte peníze, ať se hrají, tu jejich. Své peníze si tvrdě vyděláváte. Teď je nechte pracovat pro vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
7: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
8: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
9: Slyším, Tatart nákupy?
8: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
9: To je mazec.
8: Tatart, opravdový elektrospecialista.
10: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 25,90 Pilsner Urquell půl litru a Melo vodní kilo za 9,90. Platí do 21. července ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 17.
1: Pěkné odpoledne. Znovu nám hrozí silné bouřky. Meteorologové vydali výstrahu pro celé území Česka. Platit začíná zítra dopoledne. František Šopko z Českého hydrometeorologického ústavu upřesnil, že se bouřky přeženou na většině našeho území.
2: Může spadnout kolem 40 mm srážek, menší kroupy a nárazy větru kolem 20 metrů za sekundu, což je 70 km za hodinu. Výstrahu budeme v pátek upřesňovat, zejména přesnější lokalizaci a intenzitu bouřek.
1: V platnosti je hned několik dalších výstrah. Na Pálavě stále hrozí do odvolání požáry. Meteorologové pak také varují před počasím jako ve skleníku. Teplý a vlhký vzduch vytvoří na Ostravsku, v Polabí a také na jižní a střední Moravě nebezpečný mix pro naše zdraví. Měli bychom tak dodržovat pitný režim a při delším pobytu venku se snažit být ve stínu. Soud dnes potrestal pokus o upálení sousedky. Uložil 12 let vězení Filipovi Votýpkovi za snahu zavraždit seniorku, která byla jeho sousedkou v pražském paneláku. Mladíka uznal vinným za pokus o obecné ohrožení, protože založený požár byl rizikem i pro desítky dalších spících obyvatel domu. Závažnější následky nenastaly jen díky tomu, že se ženě podařilo oheň v jejím bytě uhasit své pomocí. Votýpka obžalobu odmítá, připouští, že byl u důchodkyně na noční návštěvě, tvrdí ale, že od ní spořádaně odešel. Verdikt není pravomocný a muž se obratem odvolal. Vlakovou dopravu včera na Slovensku zkomplikoval had. Přerušil provoz mezi bratislavským hlavním nádražím a městskou částí Rača. Plas způsobil zkrat v trakčním vedení a následný výpadek elektrického napájení. Událost zvíře nepřežilo, jinak se ale nikdo nezranil. Vyplývá to z tiskové zprávy Železnic Slovenské republiky. Fotbalový záložník Alex Král zná po konci v Berlíně svůj příští dres. Jako volný hráč podepsal smlouvu s Kodaní. Dobu kontraktu historicky nejúspěšnější dánský klub na svém webu nezveřejnil. Pro 28-letého hráče půjde o 6. zahraniční angažmá. Král má za sebou třeba působení ve West Hamu. V Česku hrál za Teplice a Slávii, se kterou vybojoval 2 tituly a 1 domácí pohár. V národním týmu si připsal 48 startů. Na současné mistrovství světa se ale nepředstavil. Zítra bude oblačno až polojasno, přechodně se i zatáhne. Postupně čekáme na většině území přeháníky a bouřky, ty budou i silné. Naměříme maximálně mezi 25 a 30 stupni, na jižní Moravě bude i kolem 32. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Smějeme se s Alexandrem Hemalou.
3: Druhou hodinku našeho zábavného pořadu Smějeme se, začneme, přátelé, krásně romanticky. Láska prý, to je název písničky, při jejímž natáčení se ve studiu sešli Karel Černoch jako zástupce pop music a Petr Dvorský jako zástupce té v úvozovkách vážné hudby.

0: Doufám, že ta mánie sbírat C-čka už Michala Davida tak trošku přešla. Nicméně je tu pan Milan Pitkin, aby se též vrátil do minulosti a pokusí se vyrovnat se seznamy spolupracovníků tajné policie. A jak se zdá, tak nás čeká učebnicový příklad toho, čemu se říká medvědí služba.
1: Hezký večer. Vážení přátelé, já jsem se rozhodl, že se tady na pódiu, přímo před vašima očima, vyspovídám ze svými minulosti. Nezlobte se, mě se chce strašně...

0: estebáky popokárat, jaký měli v těch svých seznamech a agentů strašný bordel. Podívejte se, je to strašně nespravedlivý. Skoro všichni už tam jsou. I ta bláznivá Bohdalová, která nikdy nikoho nepráspat, ta tam je a já furt ho nic. A přitom, co jsem se jenom naběhal za komunistů na tu státní bezpečnost, co jsem se jim nanosil informací, a mám samozřejmě na to i svědky. Můžete se zeptat třeba pana prezidenta Havla, nebo pana Dinsbíra, jak si jednou vyprávěli v hospodě, a já jsem je celou dobu od vedlejšího stolu poslouchal. Chystali se na nějakou delší cestu, určitě chtěli emigrovat za kopečky, protože si šuškali, že musí nutně ještě ten večer se sehnat nějaký buchty. Určitě chtěli prásknout do bod, práskači. A vážení přátelé, mě to za komunistů pořád státní bezpečnost chtěla honorovat a furt by chtěli dávat nějaký medaile a diplomy, ale já jsem to furt odmítal. Práskal jsem tu totiž z přesvědčení. A chtěl jsem za to vždycky jen a jen peníze. Takže mi asi už věříte, že jsem v těch seznamech a měl by opravdu napsaný. Ale já to takhle nenechám. Zajdu za panem ministrem vnitra Grossem a jestli mi do těch seznamů nenapíše, tak se mu večer vloupám do jeho vily, počkám si, až mu maminka řekne pohádku na dobrou noc a až usne, tak mu vlezu do pokoje a rozdupu mu elektrický vláček. A jestli ani to nepomůže, tak na něj klidně prásknu, že když byl výpravčí, tak schválně pustil dva vlaky proti sobě do tunelu a pak utíkal nahoru na kopec, dal ucho na zem a poposlouchal, jestli uslyší tu ránu. No a jestli ani potom mě do těch sezamů nenapíšou, tak už se na to práskání vykašlu. Už jsem měl být stejně v pepenzi. Už přepráskávám dva roky. Jsem už taky starý. Kolikrát jsem z toho tak upráskaný, že bych s tím nejradši praštil. A na světě jsou přece taky ještě jiný radosti, než jenom popráskat, že? A o tom to je.
1: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
4: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super? Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
5: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
6: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

Hrajeme vám slovensky každou hodinu na rádiu Český impuls.

0: Ani jsem, přátelé, netušil, že se jednoho krásného dne před mikrofonem sešly dvě Evičky, a sice ta Pilarová a Olmerová. Píseň, kterou naspívali, se jmenuje Znám tě, a poté bude Karel Gott bloudit pasáží. To vše na Českém impulzu, rádiu pro radost ze života, kde vás také čeká malé nahlédnutí do dnešní televizní nabídky.
1: Televizní tipy Alexandra Hemaly.
0: Tomu říkám romantika na druhou. Už ten název českého filmu Martin a Venuše dosti napovídá. Jak praví klasik, ženy jsou z Venuše a muži z Marsu. Tady ale hlavní hrdinové mají tři děti, o které se stará výhledně žena, a muž si dělá svou práci. Pak ale přijde sázka, zda by se Martin o děti, tedy o tři děti, na měsíc nepostaral sám. A vy můžete být u toho, když se tu sázku pokusí vyhrát. Martin a Venuše, 20.00 Prima Max. A neuvěřitelné věci se dějí i v případech mimořádné Marty. Ta totiž musí vyřešit, kdo stojí za vraždou veterinářky Karly, která byla, zdá se, otrávena smrtelně jedovatou žábou. Pokud za vraždou stojí majitelka kosmetického salonu, pak se zřejmě jedná o motiv žárlivosti. Vše se dozvíte z epizody nazvané Pralesnička strašná ve 20.15 na Primě. A já vám přeji hezký večer.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

rychle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: hercem je krásné povolání, myslím si, ale na druhé straně též dosti záludné, protože vlastně herec je odkázán na to, kdy ho režisér pozve ke spolupráci. Když pana Miroslava Donutila pozval Zdeněk Syrový, aby s ním spolupracoval na filmu Černí baroni, tak se to panu Miroslavovi moc nezdálo, ale poté si poručíka Troníka, tak říkajíc, ukoval k obrazu svému a myslím si, že dobře udělal.
1: Já jsem nevěděl, proč bych to měl hrát, tam bylo 5 slov, ta role nebyla o ničem. A mě napadlo, že jsem znal z vyprávění jednoho důstojníka Československé lidové armády, který mluvil tak, jak já těm potom mluvil a který měl ty zážitky, které já jsem tam používal. A když mi to dovolili, režisér Zdeněk Syrový, který už bohužel mezi námi není, a autor scénáře Švandrlík, tak mě potom teprve začal ten film zajímat. Pak jsem na tu roli přistoupil a pak jsem začal roli toho poručíka Troníka hrát. A to vzniklo podle chlapa, který skutečně existuje. On se vždycky představoval způsobem, že říkal, ještě udruží. Já se jmenuji Soudruh Major Novák, chlapci mě mají rádi, výtečně mě improvizují, říkají mě Šedý vlk, já šedý jsem a vlk taky. A oni mu celý leta všichni říkali Vanilka, protože jeho rodiče měli cukrárnu a on se nikdy nedočkal přes dívky Šedý vlk. A já jsem to jednou řekl v Brně na představení a po představení za mnou přišel, bylo vlastně 80-letý člověk a řekl mě, dobrý večer, já jsem Vanilka. A mě to vůbec nedošlo, já jsem říkal, to je krásný jméno, gratuluju. A on, to není jméno, to je bohužel přezdívka, já jsem ten Vanilka, co se ho hrá v Černých baronech. Já jsem všechny ty věty, co vy jste tam říkal, ve skutečnosti opravdu říkal, pak já jsem byl, pane Donutil, takhle blbej.
2: Když jsme vycházeli z kina, z premiéry, z oficiální premiéry, tak vedle mě kráčel tehdy 92-letý noblesní hrabě Kolovrat Jindřich a se svým synem Tomášem přiletěli zrovna z Ameriky. A teď on šel a uviděl mě a říkal si, to by mohl být ten chlap z toho plátna. A tak mě říká, promiňte prosím, že jsem tak smělý, já se chci jenom otázat, jestli vy takhle šišláte od malička, nebo jestli jste to chrál. A já, abych ho potěšil, tak jsem mu řekl, ano, já takhle šišlám od malička, pane. Ty se bohužel jinak nenaučil, jo. A on se otočil ke svému synu Tomášovi a s ledovým klidem mu řekl, co jsem ti říkal, to není herec, to je debil. Jo, no, tak vy se smějete, mě to moc směšný teda nepřipadne. Co jsi říkal, byť to o pár století nazpět, tak jsem tasil, jo. Jsem říkal, pane hrabě, za prvé nejsem debil, za druhé jsem herec, za třetí nešišlám. A on mě na to, on se otočil k tomu Tomášovi ještě jednou a s lidovým klidem mu řekl, I'm sorry, pravdu jsi měl tentokrát ty. A my jsme ho potom zvali do divadla a on řekl, já teď nemůžu přiletět, protože mám teď v New Yorku spoustu práce, ale já mám fax, no. A to byl rok 91 a my jsme nevěděli, co nám to chce udělat, jo. A on to pochopil, on říkal, a vy nemáte fax? On říkal, nemáme. A kde se tady prodává fax? On říkal, tady naproti Italové otevřeli takovou prodejnu. Oni to teda potom brzo zavřeli i s Italama, ale tenkrát to tam ještě bylo. A on to tam šel koupit a objednal nám to jako v hospodě. On říkal, dejte prosím 2 faxy Národnímu divadlu na mě. Děkuji. A tak Národní divadlo dostalo 2 faxy a jediná zpráva, která kdy přišla od hraběte Kolovrata z New Yorku, byla kašlu vám na premiéru, jsem unaven, Kolovrat.
3: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet, vaše outletová destinace.
4: Dózy a nože nyní v Penny. A navíc v akci. Máslo Vony 250 gramů za 19,90 a balkánský sýr Bloček Karlova Koruna 200 gramů za 29,90. Penny.
5: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Doktor Max.
6: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Active, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.

když si kluci poprvé všimnou barvy dívčích očí, začínají verše psát a ty nikdo nesmí číst. Je to báječný a čistý svět, když je kluků 15 let, kdy nechtějí se zpovídat a odmítají jíst. Vzpomínáš si včera, znali jenom smích, a teď ptáš se která, a tonou v rozpacích, tou tajemkou, co skrývá 100 střípků

motýl prvních dotyků, rozpaků a pohlazení, slůvko, které klopítá a neví, kudy jde.

ať se z očí kluku tahle hvězda nevytrácí, kterou dneska ve dvou vidím.

dva, náš nejkrásnější svět. Tou první láska bývá, když je kluku 15.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 18.
1: Dobré odpoledne. Vinaři se bojí podívat na vinice. Včerejší supercela jim totiž zničila desítky procent úrody, někde klidně i přes polovinu, jak píše i Dnes. Prudké bouřky s kroupami a silným větrem prošly pásem vinařských obcí na Břeclavsku a Hodonínsku. Pohled je to smutný. V některých vinohradech nezůstaly listy ani hrozny. Další zkáza navíc může přijít ve formě nových bouřek, které mají v příštích dnech dorazit. Třeba v Moravském Žižkově navíc sčítají škody i na střechách budov. Bouře navíc nepřinesla ani kýženou závlahu. Většina vody rychle odtekla pryč. Půda ji nestačila vsáknout, jak je vysušená. Málo co zajímá nás všechny jako právě počasí. Musíme tedy varovat i před bouřkami, které mají dorazit zítra. Silné bouřky přijdou před očekávaným ochlazením. Výstraha platí od páteční 13. hodiny do půlnoci. Bouřky se můžou vyskytovat na většině území Česka a doprovázet je budou i nebezpečné jevy, jako silný vítr nebo velké kroupy. Navíc pro zítřek platí i varování před vysokými teplotami. Američané chtějí zrušit střídání letního a zimního času. Kongresem totiž úspěšně prošel klíčový zákon, který má natrvalo ukončit posouvání hodinek. Novou reformu podporuje i prezident Donald Trump, pokračuje americká reportérka Hedvika Miller.
2: Američané po zrušení střídání letního a zimního času volají už mnoho let. Výbor amerického kongresu tak úspěšně schválil zákon, který má trvale zavést letní čas. Reforma má silnou politickou podporu obou stran, na které se vzácně shodují demokraté i republikáni. Podle zastánců této změny přinese trvalý letní čas více světla večer, což pomůže ušetřit energii nebo například i sníží počet dopravních nehod. Pokud návrh projde i senátem, lidé v USA si přestanou posouvat hodinky už letos na podzim.
1: A tečku za velkou tragédii dělá italský soud. Udělil vysoké tresty za zřícení mostu v Janově, při kterém před 8 lety zemřelo 43 lidí. Z více než 50 obžalovaných jich janovský soud uznal vinnými 32. Například z neúmyslného zabití, neplnění služebníka záchonných povinností anebo ohrožení bezpečnosti silničního provozu. Bývalý šéf společnosti, která most spravovala, Giovanni Castellucci, dostal nejvyšší trest 12 let za mřížemi. Mezi odsouzenými jsou i další vysocí ex-manažeři. A přidám i počasí na zítřek. Na zítřek tedy platí dvě výstrahy, a to před bouřkami a taky vedrem. Zítra očekáváme zejména odpoledne velké bouřky s přívalovými dešti, silným větrem a místy budou padat i velké kroupy. Teploty zítra odpoledne vyšplhají až k tropické třicítce. Dobré odpoledne přeje Iva Horáková.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

bez tebe jsem přízrak půj, chybí mi Julia, ach, moje Julia, Julia. Horké hořivé brzdály šeptá mi Julia,

0: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
1: Co se ti stalo?
2: Ale ta moje kolena vržou jak staré panty. Asi už potřebuju nějakou kloubní výživu, jen nevím jakou. Je jich tolik.
3: Znáš Geladrink? Je to doplněk stravy. Kloubní výživa od světově uznávaného profesora Adama. Fakt dobrá výživa kloubů s kolagenními peptidy a vitamínem C, který přispívá k udržení zdravých kloubů.
2: Aha, a kde Geladrink kupuješ?
3: V lékárně nebo na www.orlink.cz. Tam mají s Geladrinkem výhodnou kůru kolena, kyčle a ramena. To je přesně pro tebe.
2: Tak to se podívám. www.orlink.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Rádio Český impuls.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 19.
1: Dobrý večer. Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra mění manažerské smlouvy. Generální ředitel Ondřej Felix mimo jiné ruší konkurenční doložky. Píše to zdravotnický deník. Felix, který je šéfem od května, chce pojišťovně vrátit důvěru veřejnosti, klientů i lékařů. Ministerstva zdravotnictví a financí nyní prověřují vyplácení odchodného pro bývalé manažery zdravotní pojišťovny. Podle informací veřejnoprávního rozhlasu dva z nich dostali více než 20 milionů korun. Do školy v Malšově Lhotě se 1. září vrátí děti. Hradec Králové má totiž kolaudační rozhodnutí na opravenou základní a mateřskou školu. V minulém školním roce kvůli sporu o stavební povolení a chybějící kolaudaci museli děti dojíždět do jiných škol. Problém město řešilo více než rok. Přestavbu školy za 69 milionů korun bez DPH stavbaři dokončili loni. Do Česka míří kamiony z Evropy naložené odpadem. Západočeští celníci v minulých týdnech zastavili hned dvě nákladní auta s více než 70 tunami nepořádku.
2: Jako první odstavili celníci v červnu kamion z Německa s 26 tunami stuhlé asfaltové směsi. Šofér s ní mířil podle papíru do mobilního zařízení a třídění odpadu ve středních Čechách. Podle celníků ale takový dovoz naše zákony zakazují. Na Plzeňsku pak chytili krátce na to další dva kamiony z Itálie. Ty údajně mířili do sběrných surovin na severu Čech s rozdrceným plastem a kaučukem. Ani ty nedojeli do cíle. Celníci je okamžitě odstavili. O pokutách rozhodnou inspekce životního prostředí a ministerstvo.
1: Tolik reportér Mladé fronty dnes Petr Ježek z Plzně. Tonoucího muže vytahli policisté v Turnově z řeky Jizery. Když muže, kterému docházely síly po příjezdu na místo viděli, na nic nečekali a hned se pro něj vrhli do vody. Za záchranu je čekal neobvyklý bonus. Mezi svědky totiž objevili muže, na kterého byl vydán příkaz k zatčení. Dramatická situace se odehrála v Turnově na Semilsku. Snaha Západu omezit závislost na Číně naráží na tvrdou realitu. Nová analýza poradenské společnosti Parthenon ukazuje, že by Spojené státy, eurozóna a Velká Británie chtěli do roku 2050 v kritických odvětvích obejít bez Číny, museli by navíc investovat v přepočtu více než 500 bilionů korun, tedy 500 bilionů korun. Tolik by stálo vybudování výroby, výzkumu, softwaru, infrastruktury i nových dodavatelských řetězců, které dnes ve velké míře stojí právě na Číně. Pro Evropskou unii by to znamenalo výdaje téměř na úrovni zdvojnásobení současného unijního rozpočtu. A přidám i počasí na zítřek. Pro pátek platí hned dvě výstrahy, a sice před bouřkami a taky před vedrem. Naměříme 25 až 30 stupňů na jižní Moravě až 32. Čekáme oblačno až polojasno, přechodně zataženo. Ojedinělé přehánky nebo bouřky. Odpoledne už ale zabouří úplně všude, a to i silně s kroupami. Dobrý večer přeje Iva Horáková.
0: Český impuls. Hrajeme vám country, folk a trampské písničky.

nyní, kdo tu všechno byl? Okresní a krajský inspektor, hasičský a recitační sbor, poblíže obecní váhy, tříčlenná delegace z Prahy, zástupci nedaleké posádky pod vedením poručíka posádky, početná skupina montérů, jeden z nich pomýšlel na dceru sedláka Krušiny, dále krojované družiny, alegorické vozy, italský zmrzlinář Amadeo Kozy,

projevu inženýra Maliny, zástupce elektrických podniků. Vážení občané, vzácní hosté, s elektřinou je to prosté. Od pantáty vedou dráty do žárovky na devraty. Dále proud se přelévá do stodoly do chléva. Při krátkém spojení dvou drátů dochází k takzvanému zkratu. Doma pojistky námi předepsané, tomu se při zkratu nic nestane. Kdo si tam nastrká hřebíky, vyhoří a začne od píky.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Já, ač mám spánek beze snů, mě včera sem se zdá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Zavři pusu, ať jí spát, vždyť už bude brzo den.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Co vaše peníze? Pracují taky? U XTB mohou. Klidně, stabilně. Pro vás. Krok za krokem. Investici za investicí. Nezáleží, z kolika začnete. Vy máte svou roli. Nechte peníze, ať se hrají, tu jejich. Své peníze si tvrdě vyděláváte. Teď je nechte pracovat pro vás. XTB. Kde vaše peníze pracují.
1: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
2: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
3: Myslím, že to bude za C. Gumák.
2: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
4: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
6: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
5: Český impuls.

chystal se dál, proč pak se vrace. Petr nás máchal celou noc. A co my jsme mu dali, mámo? Uhasil oheň, zlej byl

počasí, jak by nebyl máj. Trpěl jsem jednou ze svých nálad, pak píseň napsal na papír. Kritik by šílel, dejme tomu, nebyl pír a netopír, jen smutek, že už musí

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 20.
1: Dobrý večer. Praha 6 chce konec letadel v noci. Radní této městské části schválili oficiální stanovisko, ve kterém se dožadují klidu pro své občany. Praha 6 chce, aby letiště Václava Havla ukončilo noční provoz nejpozději v roce 2032. Praha 6 navrhuje, aby se počínaje příštím rokem snížil noční provoz každý rok o 20% s tím, že od roku 2032 by mezi půlnocí a 17:30 ráno nevzlétala a nepřistávala žádná letadla. S výjimkou mimořádných a nouzových situací. Podle mluvčí letiště Hejtmánkové je ale úplná noční uzávěra kvůli nedostatečné kapacitě plánována až po zprovoznění další dráhy. Díleři drog se dohodli s olomouckým soudem. 5 mužů a 1 žena uzavřeli dohodu o vině a trestu. 6 obžalovaných tak dostalo v rozsáhlé narkotické kauze až 6 let vězení. Státní zástupce Jindřich Pazdera popisuje, jak jejich drogový biznis vypadal.
2: Od roku 2024 do listopadu 2025 měli od různých výrobců v Ostravě opatřovat pervitin a ten potom distribuovat na Šumpersku, Olomoucku a Prostějovsku velké rozsahu. Bavíme se zhruba o 2,5 kilogramech, se kterými měli v rámci organizované skupiny nakládat.
1: Skupinu dopadli policisté loni v listopadu. Za mříže jdou 4 ze 6 členů organizované skupiny. 2 totiž dostali podmínku. Koupání v přírodě je v Česku v tuto chvíli bez rizika. Naprostá většina ze sledovaných přehrad, rybníků a dalších nádrží je podle hygieniků vhodná ke koupání. Zákaz platí jen na 2 místech na Vysočině. Pouze na několika dalších místech je voda na 4. stupni z 5, tedy nevhodná ke koupání. Vyplývá to z údajů hygienických stanic. Na Vysočině dnes hygienici vydali zákaz koupání v téměř 100-hektarové nádrži Trnávka. Důvodem jsou sinice. Koupat se lidé nesmějí ani v rybníku Kachlička na Havlíčkobrodsku, kde zákaz platí od června. Teploty moří kolem Evropy jsou letos extrémně vysoké. V západním Středomoří teploty vody atakují 30 stupňů, což je často víc než v obvykle teplejším východním Středomoří. Nejteplejší voda je v okolí Baleáru a Itálie. To jsou hodnoty, které jsou srovnatelné nebo i vyšší než ve východním Středomoří u pobřeží Egypta nebo Turecka, kde bývají obvykle teploty vyšší než na západě. K vysokým teplotám moří pomáhají vlny veder na souši. Tenistka Tereza Valentová postupuje na turnaj v Aténách do čtvrtfinále. Turnajová sedmička si ve druhém kole poradila s běloruskou Alexandrou Sasnovičovou. Do čtvrtfinále už včera postoupila Sára Bejlek. A přidám i počasí na zítřek. Čekáme oblačno až polojasno, přechodně zataženo, odpoledne silné bouřky prakticky v celém Česku. Naměříme 25 až 30 stupňů na jižní Moravě až 32. Dobrý večer přeje Iva Horáková.
3: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Jedu takhle tábořit, Škodou sto na Oravu. Spěchám, proto riskuji, projíždím přes Moravu.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý

Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 21.
1: Zprávy v 9 nese Iva Horáková. Dobrý večer. Filip Turek zůstává v ústraní. Poslanec motoristů se nadále nebude účastnit jednání oficiálních schůzek ani porad vedení na ministerstvu životního prostředí. Turek tam působil jako vládní zmocněnec pro klimatickou politiku a Green Deal. Funkci ale přestal vykonávat v souvislosti s vyšetřováním své pondělní dopravní nehody. Pro úřad se z pracovně právního hlediska nic nemění, protože není Turkovým zaměstnavatelem. Úlohou ministerstva životního prostředí je podle usnesení vlády poskytování podpory při výkonu jeho pracovní agendy. Znovu nám hrozí silné bouřky. Meteorologové vydávají výstrahu pro celé Česko. Platit začíná zítra dopoledne. František Šopko z Českého hydrometeorologického ústavu upřesnil, že se bouřky přeženou na většině našeho území.
2: Může spadnout kolem 40 mm srážek, menší kroupy a nárazy větru kolem 20 metrů za sekundu, což je 70 km za hodinu. Výstrahu budeme v pátek upřesňovat, zejména přesnější lokalizaci a intenzitu bouřek.
1: V platnosti je hned několik dalších výstrah. Na Pálavě stále hrozí do odvolání požáry. Meteorologové pak taky varují před počasím jako ve skleníku. Teplý a vlhký vzduch vytvoří na Ostravsku v Polabí a taky na jižní a střední Moravě nebezpečný mix pro naše zdraví. Měli bychom tak dodržovat pitný režim a při delším pobytu venku se snažit být ve stínu. 8 hodin byla dneska neprůjezdná Prosecká ulice v Praze 9. Dopoledne se tu převrátil autojeřáb a strhl trolejbusové troleje. Provoz se tady obnovil až po 18. hodině. Autojeřáb se převrátil během prací, nikdo nebyl zraněn. Za parkování v centru Olomouce zaplatí řidiči i večer a o víkendech. Počítají s tím změny parkovacího systému, které schválila Rada města. Nové podmínky začnou platit v únoru příštího roku.
3: Úpravy mají zlepšit možnosti parkování pro rezidenty, tedy pro lidi, kteří v centru města bydlí. Někteří obyvatelé městské části Olomouc Střed o nějaké opatření opakovaně žádali. Aktuálně je tam parkovné spoplatněno ve všední dny od 8 do 18 hodin. Příští rok se prodlouží až do hodiny 22. a poplatek bude rozšířen i na sobotu a neděli. A další novinkou je zdražení parkovného u hlavního nádraží z 10 na 40 korun za hodinu. Cílem je, aby tamní parkoviště sloužilo především ke krátkodobému parkování. Eva Panošová, Rádio Impuls, Olomouc.
1: Donald Trump bude na finále fotbalu. Americký prezident přijede na nedělní finále mistrovství světa mezi Argentinou a Španělskem v New Jersey, oznámila to mluvčí Bílého domu. Taky Barbora Krejčíková postupuje na turnaj v Aténách do čtvrtfinále. Turnajová trojka ve druhém kole zvítězila nad Monetovou z Francie. Do aténského čtvrtfinále postupuje i Tereza Valentová. A přidám i počasí. Na zítřek pro pátek platí hned dvě výstrahy, a sice před bouřkami a před vedrem. Čekáme teploty 25 až 30 stupňů na jižní Moravě až 32. Bude oblačno až polojasno, přechodně zataženo. Odpoledne to zabouří úplně všude, na celém území Česka, a to i místy s kroupami. Dobrý večer přeje Iva Horáková.
4: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Radio Český

můj, já chci zpět. Bože můj, já chci zpět. Přes hory kamení, ze světů plných bouří,

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 22.
1: Se zprávami v 10 je tu Iva Horáková. Dobrý večer. Vyvrcholením manželské krize, tak SPD komentuje Foldynovo vykázání z domu. Předseda SPD Tomio Okamura čeká na výsledky policejního šetření poslance, který je podezřelý z domácího násilí. Foldyna se brání, že nešlo o násilný incident. Policie poslance vykázala kvůli podezření z domácího násilí na 2 týdny z domu a zabavila mu zbraně. Foldynovi sousedé podle iDNESu tvrdí, že zákonodárce nejde pro ránu daleko a o tyranii vědí. U Jílového u Prahy bude téměř 2kilometrový tunel. Půjde o součást budoucí středočeské D3 v úseku Jílového Hostě-Radice. Stavbaři už razí průzkumnou štolu. Cílem je získat informace o geologických podmínkách a minimalizovat rizika při ražbě dálničního tunelu. Šéf ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl předpokládá, že výsledky budou zhruba do 2 let.
2: Pak samozřejmě bude ještě nějaké finální vyhodnocení toho případného zhotovitele, ale my bychom už vlastně v průběhu té samotné ražby budeme chtít po zhotoviteli, aby nám dávat průběžné výsledky, které bychom zakomponovali už do zpracovávané zadávací dokumentace stavby, aby jsme už soutěži na zhotovitele měli ty podobné informace o tom geologickém prostředí.
1: Stavba středočeské D3 má začít v roce 2028 a potrvá 4 roky. Dostavba dálnice z Prahy na jih Čech má řadu odpůrců. Vadí jim, že povede turisticky atraktivním Posázavím a bojí se i toho, že lidé přijdou o vodu. Stát výtky odmítá. Hazard na kolejích a vagon jako neřízená střela. Vyšetřovatelé drážní inspekce rozkryli příčiny nebezpečné nehody na Tachovsku. Nákladní vůz s vadnými brzdami a bez platné technické prohlídky ujel loni v říjnu z Mariánských lázní 12 kilometrů, než narazil do soupravy se dřevem. Za nebezpečnou situací stálo podle inspektoru selhání posunovače, který nedal zarážku. Na pomezí Jičínska a Mladoboleslavska se rodí železniční budoucnost. Firma AŽD tady na trati mezi Dolním Bousovem a Kopidlnem zkouší několik let svůj samořídící vlak. K němu teď přidala i novou vlakotramvaj. Zajeli se na ně podívat naši kolegové ze zpravodajského serveru iDNES.cz.
3: Původně brněnskou šalinu hodili do modrého kabátku, osadit do ní museli i spoustu věcí, která z ní udělala téměř plnohodnotný vlak. Náměstek ředitele AŽD pro výzkum a vývoj Antonín Diviš řekl, že položením tramvaje na vlakové koleje to zkrátka neskončilo.
4: Musely být domontovány světlomety, akustická výstraha, řešili jsme instalaci vlakového zabezpečovače nebo systému kontroly bělosti, ale na druhou stranu zachovali jsme standardní ovládání prostřednictvím pedálů.
3: Vlakotramvaj dostala přezdívku Lenka, což je zkrátka pro lehké elektrické nabíjecí kolejové vozidlo. Ředitel firmy AŽD Zdeněk Chrdle našim kolegům z iDNESu řekl, že Lence bude oproti vlakům minimálně jedna věc chybět.
5: Třeba ta tramvaj nebude mít toaletu, která prodražuje samozřejmě ten provoz.
3: Aby mohla vlakotramvaj do ostrého provozu zároveň na širých tratích a ulicích měst, se musí změnit řada zákonů. Fotky a video z jízdy experimentální Lenkou najdete na zpravodajském webu iDNES.cz. Michael Ransdorf, Radio Impuls.
1: Turek se zbraní trpí vážnou psychickou poruchou, uvádí to německé státní zastupitelství. Muž včera mířil v Drážďanech střelnou zbraní na kolem jdoucí. Policie ho postřelila, nikomu dalšímu se nic nestalo. Že by měl čin islamistický motiv, se podle dosavadního vyšetřování nezdá být pravděpodobné. Prokuratura dnes požádala soud o umístění muže do psychiatrické nemocnice. A fotbalový záložník Alex Král míří do Kodaně. Po konci v Unionu Berlín podepsal v Dánsku smlouvu jako volný hráč. Dobu kontraktu historický nejúspěšnější dánský klub na svém webu nezveřejnil. Pro 28letého hráče půjde o 6. zahraniční angažmá. A přidám i počasí. Pro pátek platí hned 2 výstrahy před bouřkami a před vedrem. Naměříme 25 až 30 stupňů na jižní Moravě i 32. Čekáme oblačno až polojasno, přechodně zataženo, odpoledne přijdou silné bouřky. Dobrý večer přeje Iva Horáková.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

0: Bavte se, hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Český impuls.
1: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky záclonám mého pokoje a Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje.

A někdo říkal, nevídáno, ať se ten chlápek pobaví. Další však říkal svojí ženě, dost divný přístup k hygieně.

já dnes mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek.

bydlel v oblacích. Už se to stěží někdo doví,

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 23.
1: 23 hodin a zprávy s Ivou Horákovou. Dobrý večer. Muž s nožem a sekerou zaútočil na dva lidi na ubytovně v pražské Vídeňské ulici v Kunraticích. Jednoho z nich zavraždil, následně zaútočil i na přivolanou policejní hlídku. Ta ho zastřelila. Ve Vídeňské ulici zasahovaly 4 posádky záchranářů a 2 s lékaři. Večer sem přijel i evakuační speciál EVA. Speciál EVA se běžně používá zejména při příhodách, které zasahly víc osob najednou. Podle policie už teď žádné nebezpečí nehrozí. Inspekce si došlápla na jihočeské tržnice. Při opakovaných kontrolách ve Strážném na Prachaticku a Studánkách na Českokrumlovsku odhalila padělky za víc než 2,5 milionu korun. Česká obchodní inspekce přitom na tržnicích zajistila přes 750 kusů zboží s tím, že s velkou pravděpodobností se jedná o padělky známých značek. Informuje o tom mluvčí ČOIKy František Kotrba.
2: Jednalo se o textilní výrobky, jako jsou bundy, mikiny, trička, ale i o kabelky, brýle, hodinky a další výrobky v hodnotě, která je vyčíslena v cenách originálů za 2 648 108 korun.
1: Prodejcům padělků hrozí pokuty a propadnutí zboží. Zabavené věci je možné využít jako dary pro charitu, zbytek úřady zlikvidují. Za první půl rok letoška zemřelo na českých silnicích 31 motorkářů, to je o 11 víc než v prvním pololetí loni. Těžce se zranilo 160 jezdců. Teď v létě vrcholí motorkářská sezona a riziko nehod tak významně roste. Stoupá taky zájem o motorky, kterých už letos přibylo přes 19 tisíc. Celkově bylo podle předběžných policejních statistik obětí dopravních nehod od ledna do konce června 184, meziročně o jednu víc. V Příbrami je ode dneška neprůjezdná nádražní ulice. Důvodem je havarijní stav svahu po červnových vydatných deštích. Průjezd ulicí byl dosud omezen. Kvůli nedodržování dopravního značení jsou tam nově instalované pevné zábrany. Italské vládní strany chtějí milost pro klenotníka. Lobují za muže, který zastřelil 2 lupiče na útěku a dostal za to skoro 15 let. Ministr spravedlnosti nechal zahájit šetření pro udělení milosti, píšou italská média. Trest klenotníkovi tento týden potvrdil nejvyšší soud a stal se tak definitivním. Odsouzený vinu odmítá. Soudy zase odmítly uznat, že klenotník jednal v sebeobraně, protože podle shromážděných poznatků na lupiče střílel v momentě, kdy byli na útěku na ulici. Američané chtějí zrušit střídání letního a zimního času. Kongresem totiž úspěšně prošel klíčový zákon, který má natrvalo ukončit posouvání hodinek. Novou reformu podporuje i prezident Donald Trump.
3: Američané po zrušení střídání letního a zimního času volají už mnoho let. Výbor amerického kongresu tak úspěšně schválil zákon, který má trvale zavést letní čas. Reforma má silnou politickou podporu obou stran, na které se vzácně shodují demokraté i republikáni. Podle zastánců této změny přinese trvalý letní čas více světla večer, což pomůže ušetřit energii nebo například i sníží počet dopravních nehod. Pokud návrh projde i senátem, lidé v USA si přestanou posouvat hodinky už letos na podzim. Ze Spojených států Hedvika Miller, Radio Impuls.
1: Tenistky Barbora Krejčíková a Tereza Valentová postupují na turnaj v Aténách do čtvrtfinále, doplňují tak Sáru Bejlek. Turnajová trojka Krejčíková ve druhém kole zvítězila nad Monetovou z Francie. 7. nasazená Valentová si poradila s běloruskou Sasnovičovou. A přidám i počasí na zítřek. Před víkendovým ochlazením zažijeme ještě vedro. Naměříme až 30 na jižní Moravě i 32. Pro pátek platí hned 2 výstrahy, jednak před vedrem a jednak před bouřkami. Odpoledne zabouří všude, a to i silně, se silným větrem a místy i velikými kroupami. Čekáme oblačno až polojasno, přechodně i mraky. Dobrý večer přeje Iva Horáková.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

0: Radio Český impuls. Zprávy o půlnoci.
1: U zpráv vás vítá Iva Horáková. Vyvrcholení manželské krize, tak SPD komentuje Foldynovo vykázání z domu. Předseda SPD Tomio Okamura čeká na výsledky policejního vyšetřování poslance, který je podezřelý z domácího násilí. Foldyna se brání, že nešlo o násilný incident. Policie poslance vykázala kvůli podezření z domácího násilí na 2 týdny z domu a zabavila mu zbraně. Foldynovi sousedé podle iDNESu tvrdí, že zákonodárce nejde pro ránu daleko a o tyrany vědí. Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra mění manažerské smlouvy. Generální ředitel Ondřej Felix mimo jiné ruší konkurenční doložky. Píše to Zdravotnický deník. Felix, který je šéfem od května, chce pojišťovně vrátit důvěru veřejnosti, klientů a lékařů. Ministerstva zdravotnictví a financí teď prověřují vyplácení odchodného pro bývalé manažery zdravotní pojišťovny. Podle informací veřejnoprávního rozhlasu 2 z nich dostali více než 20 milionů korun. Do Česka často míří kamiony z Evropy naložené odpadem. Západočeští celníci v minulých týdnech zastavili hned 2 nákladní auta s více než 70 tunami nepořádku.
2: Jako první odstavili celníci v červnu kamion z Německa s 26 tunami stuhlé asfaltové směsi. Šofér s ní mířil podle papíru do mobilního zařízení a třídění odpadu ve středních Čechách. Podle celníků ale takový dovoz naše zákony zakazují. Na Plzeňsku pak chytili krátce na to další 2 kamiony z Itálie. Ty údajně mířili do sběrných surovin na severu Čech s rozdrceným plastem a kaučukem. Ani ty nedojeli do cíle, celníci je okamžitě odstavili. O pokutách rozhodnou inspekce životního prostředí a ministerstvo. Z Plzně Petr Ježek, Mladá fronta Dnes.
1: Odborníci počítají v budoucnu s příchodem nové pandemie, zatím ale není jisté, kdy a co ji způsobí. Viry se totiž neustále mění a můžou být potenciálně závažnější než COVID. Řekl to epidemiolog Rastislav Maďar, podle kterého by s přípravou na další pandemii mohl pomoci nový návrat koncepce ochrany veřejného zdraví.
3: Česko je jednoznačně lépe připravené, ale samozřejmě my nemůžeme se s tím spokojit, musíme pokračovat dál. Vznik jedné silné organizace sdružující všechny odborníky v České republice s mezirezortním přesahem pomůže i jiným rezortům s ochranou zdraví populace a bude velmi dobře spolupracovat i s dalšími experty.
1: Podle odborníků zůstává největším strašákem chřipka, ta se totiž šíří velmi snadno. Americký prezident Donald Trump se vůbec poprvé osobně ukáže na zápase mistrovství světa ve fotbale. V neděli se chystá do New Jersey na finále, ve kterém se utká Argentina a Španělsko. Mluvčí Bílého domu ale přiznala, že zatím s prezidentem nemluvila o tom, kterému týmu bude fandit. Španělský král Filip podle časopisu People naznačil, že se finále taky zúčastní. Naopak argentinský prezident podle agentury AFP oznámil, že zápas bude kvůli pověrčivosti sledovat v televizi. Tenistky Barbora Krejčíková a Tereza Valentová postupují na turnaj v Aténách do čtvrtfinále. Doplňují tak Sáru Bejlek. Turnajová trojka Krejčíková ve druhém kole zvítězila nad Monetovou z Francie. 7. nasazená Valentová si poradila s běloruskou Sasnovičovou. A přidáme počasí na pátek. Čekáme oblačno až polojasno, přechodně zataženo. Odpoledne přijdou silné bouřky i s kroupami. Naměříme 25 až 30 stupňů na jižní Moravě až 32. Hezký pátek přeje Iva Horáková.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

druby ja pochopím. A je to možná hloupost nesmírná, s níž odvážím si přát. Nechtěj mi lásku brát.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Máš má ovečko dávno spát, i píseň ptáků končí.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Přicházel s rosou každé ráno, na dveře psal mi, že je sám.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl. Ani na náš tanec v nočním parku. Ani na tvou přiléhavou sukni. Ani na slova jednoho básníka.

0: Jsme byli dospělí.
1: Rádio Český impuls. Zprávy v jednu.
2: Se zprávami je tu Iva Horáková. Praha 6 chce konec letadel v noci. Radní této městské části schválili oficiální stanovisko, ve kterém se dožadují klidu pro své občany. Praha 6 chce, aby letiště Václava Havla ukončilo noční provoz nejpozději v roce 2032. Praha 6 navrhuje, aby se počínaje příštím rokem snížil noční provoz každý rok o pětinu s tím, že od roku 2032 by mezi půlnocí a půl šestou ráno nevzlétala a nepřistávala žádná letadla, s výjimkou mimořádných a nouzových situací. Podle mluvčí letiště Hejtmánkové je ale úplná noční uzávěra kvůli nedostatečné kapacitě plánována až po zprovoznění další dráhy. U Jílového u Prahy bude téměř dvoukilometrový tunel. Půjde o součást budoucí středočeské dálnice D3 v úseku Jílového Stěradice. Stavbaři tady začali razit průzkumnou štolu. Cílem je získat informace o geologických podmínkách a minimalizovat rizika při ražbě dálničního tunelu. Šéf ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl předpokládá, že výsledky budou zhruba do 2 let.
3: Pak samozřejmě bude ještě nějaké finální vyhodnocení toho případného zhotovitele, ale my bychom už vlastně v průběhu té samotné ražby budeme chtít po zhotovitele, aby nám dával průběžné výsledky, které bychom zakomponovali už do zpracovávané zadávací dokumentace stavby, aby jsme už soutěži na zhotovitele měli ty podrobné informace o tom geologickém prostředí.
2: Stavba středočeské D3 má začít za 2 roky a potrvá 4 roky. Dostavba dálnice z Prahy na jih Čech má řadu odpůrců. Vadí jim, že povede turisticky atraktivním Posázavím a obávají se i toho, že lidé přijdou o vodu. Stát výtky odmítá. Koupání v přírodě je v Česku v tuto chvíli bez rizika. Naprostá většina ze sledovaných přehrad, rybníků a dalších nádrží je podle hygieniků vhodná ke koupání. Zákaz platí je na 2 místech na Vysočině. Pouze na několika dalších místech je voda na 4. stupni z 5, tedy nevhodná ke koupání. Vyplývá to z údajů hygienických stanic. Na Vysočině hygienici ve čtvrtek vydali zákaz koupání v téměř 100-hektarové nádrži Trnávka. Důvodem jsou sinice. Koupat si lidé nesmějí ani v rybníku Kachlička na Havlíčkobrodsku, kde zákaz platí od června. Za parkování v centru Olomouce zaplatí řidiči i večer a o víkendu. Počítají s tím změny parkovacího systému, které schválila Rada města. Nové podmínky začnou platit v únoru příštího roku.
4: Úpravy mají zlepšit možnosti parkování pro rezidenty, tedy pro lidi, kteří v centru města bydlí. Někteří obyvatelé městské části Olomouc Střed o nějaké opatření opakovaně žádali. Aktuálně je tam parkovné spoplatněno ve všední dny od 8 do 18 hodin. Příští rok se prodlouží až do hodiny 22. A poplatek bude rozšířen i na sobotu a neděli. A další novinkou je zdražení parkovného u hlavního nádraží z 10 na 40 korun za hodinu. Cílem je, aby tamní parkoviště sloužilo především ke krátkodobému parkování. Eva Panošová, Rádio Impuls, Olomouc.
2: Tragédie se odehrála ve středoněmeckém pohoří Harz po pádu z vyhlídkové věže Harzturm, která je z 65 metry považována za nejvyšší německou rozhlednu ze dřeva a oceli, zemřeli 2 dospělí a dítě. Podle policie se zřejmě jedná o sebevraždu. Další okolnosti neštěstí zatím neznáme. Tenistku Lindu Noskovou v Přerově vítali davy. Wimbledonská vítězka při podvečerní návštěvě města, které označuje za svůj domov, přiznala, že si na vlnu pozornosti teprve zvyká. Na zaplněném náměstí TGM ji během velkolepého přivítání čekala tisícovka lidí. Pro fanoušky bylo připraveno na 300 porcí jahodce smetanou. Wimbledonská šampionka poděkovala za podporu a kromě autogramiády si poslechla i koncert pro Lindu v podání šumperské skupiny Opět a Radeček. A přidám i počasí. Na pátek platí hned 2 výstrahy před bouřkami a před vedrem. Naměříme 25 až 30 stupňů na jižní Moravě až 32. Čekáme oblačno až polojasno, přechodně zataženo, odpoledne přijdou bouřky. K tomu silný vítr a místy i veliké kroupy. Hezký pátek přeje Iva Horáková.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

čaj už jsem vypil a tu naši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst.

je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí, neboť jejich cena je cenou a smyslem našeho života.

0: cestou, let cestou.
1: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
0: Arta jezdí tam a nákladňáky sem. Tři čumíci jdou rovnou za nosem.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

z nás nechtít čího klína. Nikdo má pletky rád. Já reči sklidici vína.

0: U zpráv vás vítá Iva Horáková. Vyvrcholení manželské krize, tak SPD komentuje Foldynovo vykázání z domu. Předseda SPD Tomio Okamura čeká na výsledky policejního vyšetřování poslance, který je podezřelý z domácího násilí. Foldyna se brání, že nešlo o násilný incident. Policie poslance vykázala kvůli podezření z domácího násilí na 2 týdny z domu a zabavila mu zbraně. Foldynovi sousedé podle iDNESu tvrdí, že zákonodárce nejde pro ránu daleko a o tyranii vědí. Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra mění manažerské smlouvy. Generální ředitel Ondřej Felix mimo jiné ruší konkurenční doložky. Píše to Zdravotnický deník. Felix, který je šéfem od května, chce pojišťovně vrátit důvěru veřejnosti, klientů a lékařů. Ministerstva zdravotnictví a financí teď prověřují vyplácení odchodného pro bývalé manažery zdravotní pojišťovny. Podle informací veřejnoprávního rozhlasu 2 z nich dostali více než 20 milionů korun. Do Česka často míří kamiony z Evropy naložené odpadem. Západočeští celníci v minulých týdnech zastavili hned 2 nákladní auta s více než 70 tunami nepořádku.
1: Jako první odstavili celníci v červnu kamion z Německa s 26 tunami stuhlé asfaltové směsi. Šofér s ním mířil podle papíru do mobilního zařízení a třídění odpadu ve středních Čechách. Podle celníků ale takový dovoz naše zákony zakazují. Na Plzeňsku pak chytili krátce na to další 2 kamiony z Itálie. Ty údajně mířili do sběrných surovin na severu Čech s rozdrceným plastem a kaučukem. Ani ty nedojeli do cíle, celníci je okamžitě odstavili. O pokutách rozhodnou inspekce životního prostředí a ministerstvo. Z Plzně Petr Ježek, Mladá fronta Dnes.
0: Odborníci počítají v budoucnu s příchodem nové pandemie, zatím ale není jisté, kdy a co ji způsobí. Viry se totiž neustále mění a můžou být potenciálně závažnější než COVID. Řekl to epidemiolog Rastislav Maďar, podle kterého by s přípravou na další pandemii mohl pomoci nový